0: Se mnou byste si chtěli zaspívat, ale ne. To jste mě zaskočili, vy lišky počitý. Hele, a víte, že já shodou okolností a náhod tady jednu takovou skladbu mám, teda to mě opravdu. Jmenuje se Zpátky do Evropy, je to stará krušnohorská lidová píseň. No tak jo, dobře, tak si zaspíváme spolu, no ale hele, jenom refrén. Jo, aby jsme to nepřeháněli. Na začátek jenom refrén. Refrén se zpívá holary, holary, marky a dolary. To, když dovolíte, bych si zaspíval sám, aby nebyly problémy. A společně zapijeme text Jíst se chce, pít se chce. To jde napříč politickými stranami, to je jen apolitický. Takže ať jste tady z jakékoliv politické strany, myslím, že by to neměl být problém. A... Promiňte, když jsem tohleto řekl třeba v Ostravě, tak ty zařvali, že malému lítla střecha. Vy jste tady všichni najedený a vypití, napití. Soustřeďte se, prosím vás, už začal program, soustřeďte se. Tak na vás v první řadě jsem samozřejmě nesázel, že ne? Smetánka, boháč. Podnikatel, už nevíte, o čem hovoříme. Ale chudina vzadu, tam měla zařvat. Koncentrujte se, prosím vás. Už to začalo, už jsou dveře zavřeny, už nemáte kam zdrhnout, tak koncentrujte se hezky. A vás bych v první řadě požádal, zapomeňte na ty podnikatelské večírky, rozumíte? Zkuste si vzpomenout, když jste začínali, tvrdá skýva, jak vám trhla. Bez bublinek šampaňský se jmenuje voda, vzpomeňte si na to. Jo? Takže jíst se chce, pít se chce. Pozor a... No hele, mě to je jedno, já mám času dost. Jestli tady chcete mlčet a sedět tak dlouho, dokud se bude topit, tak mi to stáhnem. Jíst se chce, pít se chce, zkusíme a... Dobrý jo, ale sami jste slyšeli, to srdíčko v tom není, nebojte se, teď je to, rozumíte, je to váš názor. Hele, jestli tady někdo sedí z vedení města, musí mít pocit, že se blíží defenestrace. Pojďte, zkusíme ještě jednou. A...
1: Jíce!
0: Ne, ono!
1: Jíce!
0: Skvělý! Víte co? Až zase bude nějaká revoluce, začne v Hlinsku. Jste výborný. Vy jste tak dobrý, že vás nebudu učit ani melody. Hele, stará krušnohorská píseň. Pozor, připravíme se. A... Optimistická. Cítíte, jak z těch beden se na vás line ten optimismus? To je ono, přátelé. Tak. A je to, hele, všimli jste si, není to statický, je to s pohybem. A já jsem výborný tanečník, bacha. To je vlastně takový klip divadelní, by se dalo říct. Hele, co ten tanečník? Já jsem výborný tanečník. Oni mě říkají, že tancuji jako harapes. Ano. No oni teda spíš říkají, že tancuji jako když harapes, ale nevadí.

je lístek. To je ono, rozdejte to, užijte si to za těch 20 korun, nebo co stá lístek. Klidně, hele, můžete zkusit i jiný způsob zábavy, jestli třeba ten bavorský, jestli znáte, ruku kolem ramen souseda a hejbáme se v řadách. Tak, to je ono, hezk, kolem ramen, pane, jsem říkal, ne do výstřihu.

0: Správně, tak nekabojte obočí. Skvělý jste a já vám děkuji. Děkuji, hele, to je nádherný. Ale víte, jak to vždycky v životě bývá? Jen to začne být veselý, už mám pro vás smutnou zprávu. Nebudu na tom jevišti sám. Ano, paní, je to tak, už se nám to začalo rozjíždět. Začala být zábava, najednou buch a je to tady. No, to, co se za chvilku vedle mě objeví... Ne, hele, já to nebudu zdržovat. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal na jevišti vizuálního komika Josefa Aloise Náhlovského. To je to, co právě přichází. Dobrý večer.
1: To je jiný kafe, než jste přišel vy.
0: Já jsem nositel kultury.
1: To mě jedno. Je, dobrý večer, vážení přátelé. Já jsem taky rád, že jste přišli v takovém hojném počtu, to se divím, že v dnešní těžký době jste si utrhli od huby a přišli jste na takovou kravinu, jako je ten metr.
0: Alois, já jsem ti vysvětloval, že to, o čem se bavíme v autě, nepatří na jeviště.
1: Ano, přátelé, tohle to nepatří na jeviště.
0: Ne. Pořad samozřejmě patří.
1: Pořad patří.
0: Ano.
1: My nepatříme.
0: Víš co, zjednoduš to, jenom pozdrav.
1: A zdar.
0: Možná trošku srdečněji, ne?
1: Srdečně. Dobrý.
0: Srdečně, ne servilně.
1: Chlapečku, nemáš tatranku, prosím?
0: Nežebrej. Prosím vás, zapomněl jsem velmi důležitou věc. V průběhu pořadu nekrmit. Kolega je nekrman.
1: Takže nemáš, nekoupala ti maminka, lakomí rodiče, ne?
0: Prosím tě, pozdrav.
1: Synáček, chudák.
0: Pozdrav.
1: Nazdar, mu jsem zdravil.
0: Trošičky,
1: ano. Známý taky tady vidím. Nazdar, Moniko.
0: Počkej, nebudeme zdravit každýho.
1: Jak přibrala holka.
0: Nebudeme zdravit každýho, koho holka, poznáme.
1: Čerovlasá, krásná holka. Trošku jako levínská, nazdar.
0: Proč to děláš?
1: Co?
0: Proč to děláš?
1: Tak jsem si na něco vzpomněl, když ji vidím, ne? Tak...
0: Ano, to už si teď vzpomněli všichni. Ale... Otázka zůstává stejná. Proč to děláš?
1: No to... To je taková reminiscence na mládí.
0: Ano?
1: Když jsem chodil do školy na základku, tak jsem měl takovou přezdívku. Říkali mě Bile. Nazdar, Moniko, zdraví tě tvůj Bil.
0: Jakže ti ve škole říkali?
1: Bile.
0: Alois, tobě říkali ve škole debile. Jste chodila s ním, ne? Ale seděli jste v jedný lavici. Taky chytrá paní.
1: No co, debile, no co? No debil, to je francouzská verze byl.
0: Jo?
1: To je takový šlechtický byl s modrou krví, je debil.
0: Výborně.
1: Jako je Delon, tak je taky debil.
0: No to je krásný, hned v úvodu pořadu jsme se dověděli, že Delon je debil.
1: To jsem řekl.
0: A Branka je Degol, se bavit. Hele, ne, víš co, jenom zjednodušeně prostě, my jenom pozdravíme v úvodu všechny diváky. My jsme přemýšleli, hele, když jsme říkali Hlinsko, jsme říkali, co tam přiveze?
1: A my jsme si říkali, abychom si nic neodvezli.
0: Trošku.
1: Já jsem tady jednou byl na plese a odvezl jsem si.
0: Ano?
1: Jsem našel lístek očat. Vezvedl jsem si kabátek. Kožíšek to byl. Byl mě malej.
0: Ano.
1: Jsem ho prodal Vietnamcům na tržnici.
0: Ano, ty v tom do dneška chodí po třech. No. Prosím tě, vzpomínám si na tu dobu, byl jsem tady s tebou, byli jsme tam spolu, odcházel jsem dřív, dával jsem ti lístek od tomboli, říkal jsem, počkej do půlnoci, budou losovat, koukej na jeviště, v případě, že tě vylosují, vezmi ten lístek, běž tam a dostaneš cenu.
1: Já šel do šatny, tam je cena tutová. A vždycky kabát, to je zajímavý, už jsem nikdy dostal by kolonou troubu.
0: Přátelé, prosím vás, je to složité, ale my jsme přemýšleli, co k vám přivezem, rozumíte? Pozor. Sáhli jsme nejvýš, jak jsme sáhnout mohli. Jako první občan našeho státu. Prosím tě, zales. Kdyby takhle vypadal první občan, jak by vypadal ten poslední? Jako první občan našeho státu, pan prezident má svůj vlastní rozhlasový pořad Hovory z Lánu. My jsme vám dnes přivezli něco podobného. Ten náš pořad se jmenuje Hovory z Lánu, neboli Pokec spole. A v tom našem pořadu bude hovořit ten nejblbější z nás.
1: On přijel i Novotný.
0: Ne, ale jsme komplet.
1: Tak vám gratuluju.
0: Ne, já, ty jsi byl zvolen.
1: Já byl zvolen.
0: No.
1: To je jedno. To nevadí, že jo, paní. pořád lepší být zvolen než Banská Bystrice.
0: Tak, víte co, přátelé, pojďte, rozjedeme to rovnou, světově. Pojďme to rozjet trošku, rozumíte, pojďme si říct who is who.
1: Si můžeme říct, co chceme. Taky who is who.
0: Víš, o čem hovořím,
1: no, who is who? Who is who?
0: Víš, co to je?
1: Tunel nějaký, ne?
0: Ne, tunel. Who is who je s přátelnou řečí kdo je kdo.
1: Aha.
0: Chili?
1: To je koření. Chili to je koření. Chcete něco jiného, třeba zázvor?
0: Nekecej mi do toho. Chili, pojďme si říct, kdo to je Josef Alois Náhlovský. V minulém režimu byl dojíč.
1: Není špatný. Něco podle živnostňáku, něco lepšího.
0: Ano?
1: Vemený technik. No jo, kamaráde. A lidi, co mě mají rádi, mi říkají důvěrně Vemínko.
0: Ano? A jak ti říkají ti, co tě nemají rádi?
1: Cecík. No. Říkejte mi nějak neutrálně.
0: Ano, dobře, budu ti říkat švýcarský cecku. Tak, přátelé, prosím vás, zapomněl jsem málem na jednu velmi důležitou věc. V druhé části našeho pořadu...
1: Dostáváme dárky.
0: Nedostáváme dárky. Proč bychom dostávali dárky?
1: Tak už budou zase Velikonoc.
0: Ne, v druhé části...
1: Ani žvejku nemáš?
0: Prosím tě, nech toho už opravdu.
1: Chudák dítě, sedí, nedostalo nic. Vy jste
0: maminka. Milionářský synek tady je nešťastný.
1: Vy jste macecha, o to povím.
0: Nech toho. Přátelé, v druhé části...
1: Na prázdno mele toho pusinkou.
0: V druhé části našeho pořadu máme dotazovnu. Máte možnost prostě napsat jakýkoliv dotaz, nemusíte se podepisovat, to je ta výhoda, čili, pane, vy když dostanete notisek, napíšete dotaz, pošlete vedle, rozumíte? Když nechcete psát dotaz, nezdržovat u sebe, vedle, slečno by ne vedle, to by upadlo by dozadu, vy si nějak poradíte, rozumíte?
1: No, a když tam nic nenapíšete, tak tam můžete něco vložit. Nevím, že jsi takový fialový papírky.
0: Prosím vás, je to jasné. Tušku tady máte.
2: Tak spám tady. Umíte psát?
0: Proč by neuměl číst a psát?
1: Taky to můžeme i Ukrajinec.
0: Jsem ti několikrát vysvětloval, že ne každý, kdo sedí u kraje, je Ukrajinec.
1: To je pravda. Přátelé, někdy, když vidíme, že publikum je velmi náročné, jako zde v Hlinsku, dáváme takový duet z italských oper, máme taková dueta připravená od Pucciniho, od Rossiniho a Verdiniho. Vystupujeme jako duo operní, Buccelli a Parohaty a...
0: Hej.
1: Dneska jsme si připravili kousíček
0: Hej.
1: Z La Traviaty. To vás
0: pěkně
1: otrávíme, to byl teď čumě.
0: Já jsem Buccelli, jo.
1: Ne, vy jste Parohatý, to ví každý.
0: No proto.
1: No, Bernoj!
0: Nedělej to, zaraž.
1: To jsem ještě nechytil.
0: Nenadechuj se. Víš, že tlak se šíří všemi směry rovnoměrně.
1: To mi nepochopil.
0: Já ti to pak vysvětlím.
1: Tak co bude teda?
0: Dneska jsem slíbil, že budeme... Co je? Co to je?
1: Co to bylo? Švejka!
0: Jsem se lehl, že se ti protočil můstek. Je pravda, že něco tak velkého se v hubě nedá protočit, to nemůžu.
1: Já nemám velký zuby.
0: Ne?
1: To je optický klam. Já mám malá ústa. A to vypadá jako, že mám velký zuby.
0: Alois, ty kdybys měl mít ústa velká tak, aby fungovala s těma zubama, tak se ti budou koutky tady vzadu potkávat a budeš si slintat na límeček. Tak říkal jsem, že hovoříme na aktuální témata dnes.
1: Chlapeček závislí mě kouká.
0: Pojďme, zvolíme...
1: Dám ti půlku, ná.
0: Ježiš. Já ti vidím, až dožel, kdy řekneš, že s maminkou přespíš u nich. Bartrový obchod. Prosím tě, takhle nemůžeš pracovat.
1: Jsem si tady položil, abych ji tady nezapomněl. Slečno, vy mě potom upozorníte, že to skončí, že tady já bych měl jenom nevyžvejk. Tak začněte.
0: Aktuální téma, které nyní zvolím, je téma komunikace.
1: A přátelé, komunikace, to je velmi aktuální téma. Komunikace jsou u nás ve velmi špatném stavu, přátelé. Zima, ale fuč, ale ty silnice vypadají samá díra všude. Třeba dneska, jo, jedeme sem, všude samá díra, až jsme narazili na Hlinsko. A
0: tady... Alois! Prosím tě!
1: Tady?
0: Zaraž nebo...
1: Široko, daleko, žádná díra. Všecko v pořádku. Celý Hlinsko bez děr.
0: No, já bych se v tom nepatlal.
1: Chválím radnici.
0: Prosím tě, já jsem myslel komunikace mezi lidmi.
1: Ano, to taky vážné, ale lidi jsou na sebe zlí.
0: Správně. Přátelé, dalo by se říci, že dnes...

0: Cítíte to taky tak?
1: Já jsem vám říkal. Nejeste ty kuřičky, Bonduel.
2: Prosím tě.
1: To neznamená, když je zleděj o 50%, že se žerete celou bednu.
2: Ale víte, jak jsem to myslel? Prostě lidi by si dneska potřebovali trošku odfouknout. No taky. Taky není strach. Ještě jinak, vemete kladívko, přitloukáte hřebíček, trefíte se do palce. Co uděláte? Zanadáváte si, ano. Tím si jakoby odfouknete.
1: To se říká ventilovat, psychický ventil, ventilujete.
2: A je vám dobře a o tom to celé je. Umět si zanadávat, aby se vám ulevilo, ale tak, aby vám se ulevilo a nikoho jste u toho neurazili. A to jde. Pozor, čeština je nádherný, bohatý jazyk. Tady jsou tisíce a tisíce nadávek. My, bohužel, neustále používáme těch 10.
1: Já třeba vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
2: No, pojďme do praxe. Když potkáme otylého člověka, jak mu řekneme?
1: Azdar tlustěchu.
2: Ne, to je právě ho urazíš.
1: Tak tě Bůh buřte.
2: Ne.
1: Špekoune.
2: Ne.
1: Tak španělské by nám nerozuměl. Doň vepřoň. Nebo takový shakespearovský příměr krásný. Otylo. Pane, vy jste ale pěkné Otylo.
2: Podívejte se, jak se krásně dá říct o někom třeba je po neboštíku vepři syn.
1: To je hezká nadávka, taková staročeská. Pane, vy jste po neboštíku vepři syn. A paní, vy jste po neboštíku svině dcera. To má mě taková bůh. Pacharata.
2: Celý jsi to otočil.
1: Co jsem otočil?
2: Otočil jsi to celý.
1: Já jsem to otočil?
2: Ano.
1: No jo, já to opravím. No. Pani, vy jste po neboštíku dceři pěkná smrt. No. No, to je ještě horší. To je horší.
2: Hele, pojďme si vzít, když má někdo málo vlasů, jak mu řekneme?
1: No tak plešounen.
2: Toho urazíš?
1: Volá palic?
2: Ne.
1: Bleskovka?
2: Ne.
1: Přírodní skýne? Taky ne. Řekne, pane, vy máte na hlavě dálnici. A ty, co mají tu přihazovačku, tak mají dálniční obchvat. To jsem slyšel někde v rádiu.
2: To není ono. Ještě.
1: To ještě není ono. To už nevím teda.
2: Podívejte se, jak libozvučně zní, třeba když o někom řeknete, má čelo až na lopatky.
1: To je hezky, no. Některý i níž.
2: U některých se to vepředu až propojí, že jo?
1: U některých se to i vymění.
2: Můžeme o takovém člověku říci třeba na tobě veš nezabloudí.
1: To je hezký příměr, nebo na velkým gruntě malá úroda.
2: Ano.
1: To je ze zemědělství. O někom se to dá říct i vo vnitřku hlavy.
2: Pokud potkáte přátelé samozřejmě v globálu.
1: Nebo v jiném obchodě, jak určitě dneska je.
2: Globál.
1: V Tesku, v Bile.
2: Globál není obchodní dům. Pokud v globálu potkáte krasavce tady typu Alojze, neříkejte mu, že je to z Růdička, ale oznamte mu, že je pěkný naopak.
1: No, to mě neuráží. Pěkný,
2: prosím.
1: Pěkný naomak. Pani si to zkusila tamhle. A jak byla spokojená.
2: Já jsem říkal pěkný naopak.
1: To je něco lepší. No.
2: Nebo můžete říci, vypadl pánu bohu z formy.
1: To mě neuráží, ale jsou ještě lepší příměry.
2: Ano.
1: Dejme tomu třeba, já nevím, pán mu neměl den, když ho dělal.
2: To by pán mu nesměl mít aspoň týden, pač tohle se nedá udělat za den. To je tolik odchylek odproti nákresu normálního člověka, že to nejde takhle rychle.
1: A víte, jak se dá urazit někdo, kdo je jako méně inteligentní?
2: No,
1: žádný obligátní idiot nebo blbče, to už je dneska přežitek. Velmi decentně, třeba o vás by jsem řekl latinsky, že máte na mozku bacillus pitomeus. Ale byl takový krásný staročeský příměr. Studoval až po krk, do hlavy mu nepřišlo. No. Nebo takový ještě hezký, archaický, takový pěkný příměr. Má jazyk po poschodí ve ještě, že rozum.
2: No tak je.
1: Tady to vypadá na 3 patra bez výtahu.
2: Dostáváme se do fáze našeho pořadu, kdy bude hrát a zpívat Josef Alois Náhlas.
1: Jubí!
2: Ptáte se možná proč. Berte to jako přímý důkaz toho, že v naší demokratické společnosti může zpívat opravdu každý. Tak. Hej. Co je? Co je?

0: se rozespívávám. My operáci jsme zvyklí se před produkcí rozespívat.
1: Prosím tě, Alois, ne každý, kdo byl na operaci, je operák. Ty bys musel být zasloužilej. Bez toho stolu jen tak nesleze. A už ani nezašívaj, to nestačí s růst vůbec. Jenom s ponkama.
0: Vejšky mám dobrý, ale spodky jsou horší. Tak. Hulka se taky rozespívá.
1: Já ti rozespívám hulkou po zádech. Soustřeď se a pojedem.
0: Jasně. Plyn už si číst trouby ven. Šabadaba, doby,
1: šabadaba. Prosím tě, tady nikoho nezajímá, z jakého trouby sičí jaký plyn. Drž se klasického repertoáru.

0: Pretty woman, yes she goes around. Pretty woman,
1: hey,
0: yes she goes.
1: Hey, co je?
2: Přídavek.
1: A důvod?
2: Tak tleskali. Jsem přidal, maminka mi říkala, když tleskají, přidej.
1: Ne, ne, Alois.
2: Neváhej a přidej.
1: Maminka ti říkala, když ti tleskají na hubu, přidej do kroku. Přátelé, v našich pořadech vždy něco řešíme, v našich pořadech vždy něco divákům sdělujeme. Pojďme, zvolíme další téma a to je téma ochrana.
2: Přátelé, ochrana, to vyhledalo, to je velmi ožávé téma, ale jsme moderní mladí lidé, třeba o tom hovořit. Ty nemoce řádí každý z vás. My už jsme měli mít tu krabičku, nesete to. Není to tak drahý, všude dneska samý úchyla neví a nevíte, koho potkat. Skončí na vás kadi budky převečné šmutle. A no, a večer jste už v tabu. A už tam nelete nesmysl a máte ostudu po celém městě. Pojďte se, já do sebe taky tu krabičku nosím, až tě mě nikdo nepřepad. 3 roky to nosím. Chodím domů přes les a čeká.
1: To se nemůžeš divit, že tě nepřepadnou. Když tě potká takový úchyl, tak tě pozdraví slovy buď zdrav, kolego. Já jsem samozřejmě měl na mysli něco úplně jiného.
2: No, ochrana.
1: Ano, ale měl jsem na mysli ochrana přírody.
2: No jo, tak velkou gumičku nemáme. To nemáme.
1: Ale nezlehčuj, to je vážná věc.
2: Ano.
1: Příroda je v hrozném stavu.
2: Stavu.
1: My bychom se měli trošku starat o to, aby tady zbylo něco také pro ty, co přijdou po nás.
2: No, pro ty, co si přijdou pro nás.
1: Ale
2: to nebude dlouho trvat. Ještě dvě volby a nazdar.
1: Ne pro nás, ale po nás.
2: To je slovensky to samý.
1: Uvědomte si prosím vás, že vymírají celé živočišné druhy.
2: A pozor, tady má pravdu pan mladý, vymírají nám celé živočišné druhy. Má pravdu, výborně, všímavý, citlivý člověk. Jde se na něj, po tou tvrdou slupku, to horoucí srdéčko. Jak on si všimne, ano, máte pravdu, vymírají druhy živočišné, třeba mamut, umřel. Taky ten dinosaurus už na tom není nejlépe. Ani ten Spielberg z Brna ho nezachránil. A 2 filmy udělal.
1: Kdo?
2: Spielberg?
1: Odkud?
2: No, z Brna, ne?
1: To je materiál ze stropu. Jsi se zesměšnil před celým Hlinskem. Drahý příteli, Spielberg z Brna je Hrad.
2: Hrad.
1: Ano.
2: Spielberg, Hrad.
1: To, co ty máš na mysli, je Spielberg režisér.
2: Režisér.
1: Ano.
2: Ten je taky chytrý, co paní? To je dvojka, co? Blbý a blbější. Já jsi vyhodila prachy za něco.
1: Víš, co je to režisér?
2: No jistě, že to je režisér. No? Pokyn Vietnamci režisér! Slyším každou chvilku v Olešovicích, kdo to... Tyťa, režisér! Teď má to, režisér!
1: Přátelé, samozřejmě, když jsem říkal, že vymírají celé živočišné druhy, měl jsem na mysli, že v současnosti nám vymírají celé živočišné druhy.
2: Jo,
1: jistě.
2: Tak třeba.
1: Ku příkladu nám vymírá...
2: Ku příkladu cumba i špíla, no.
1: Vymírá nám tohleto káně.
2: Jaký tohleto káně?
1: Tak nejenom tohle i jiný, ale vymírá.
2: Ale jaký to káně? To jste už špatně rodil. To není to káně. To je takáně. Česky správně, T6, možno říct si podle Havránka Jedličky, takáň.
1: Je to možná.
2: Na obloze letěla taká.
1: Havránek Jedlička, já ty myslivce ani neznám. Vždyť je to jedno. Já tady řeším problém vymírajícího druhu. On se hrabe v rodě. Tak dobře, já tě potvím. Na obloze letěla tkáň.
2: Takáň.
1: Takáň, no.
2: Ano.
1: Jsi spokojený?
2: Tak je to správně česky, můžeme pokračovat. Pamatujte si to, děti, takáň.
1: Tak, kdo letěl s ní?
2: No ten káň, ne, tak... Oni teď sklítají jako párek, páreček. Prohlíku, ne? To je blbej fotr, mi napověděla paní.
1: A s nima letělo?
2: Letělo, francouzsky letělo.
1: Ne, letělo. S nima plachtilo?
2: Plachtilo letadelko káně.
1: Malé káně, ano, káně. A o tom já právě hovořím. Neboť ti mladé třeba přátelé zachraňovat, ti starší už nám nějak dojdou. Tak, pojďte, řekneme si něco o tomto zvířátku, ano? Káně myšilo Buteo.
2: Butrus.
1: Buteo je Káně.
2: Butus byl Gálí. OSN už taky nějak vymřel.
1: Káně, Myšilov, Buteo. Buteo je ptáček, který se živí drobnými savci, zajíčky, králíčky.
2: Ano, a proto se mu říká Myšilov. Pamatujte, že ne. Králíky, zajíce, je to Myšilov. A tak je to už u nás leta ze vším.
1: Počkej, já se tam dostanu.
2: To říká každý.
1: Ale hlavně
2: je třeba mít vyčištěný hlavně, ano, jako laufy pořádně. Že teda Káně, to je velmi se to...
1: Ne laufy, hlavně jako především.
2: Ano, především hlavně.
1: Hlavně se živí myšmi.
2: To je úroveň, co? Myšmi. Myšmami.
1: Nejsem tvoje matka, radši bych si to hodila, než koukat do kolíbky na tohleto.
2: Žere myši.
1: Tak, žere myši.
2: Káně žere myši.
1: Ano.
2: Jenom ta Káně sežrala myš od počítače.
1: Ale ne, to už je moc.
2: Že jo? Co to taky říkal, to už je moc tohleto. Co jsi hrála zároveň s počítačem? Letěla ta Káně, spustila se, se zobla mě myšku i s podložkou, frnk a byla pryč. Z huby jí koukal ten drát, se houpalo moje Pentium i z Windows 98.
1: Dobře.
2: Akorát tiskárnu jsem jí utrhl od huby.
1: Ano.
2: Barevnou.
1: Stačí.
2: No? Laserovou.
1: Dobrý, to stačí.
2: Na lízy.
1: A má toho dost. Nedá pokoj.
2: Aby věděli lidi.
1: Víš co, já ti řeknu pravdu. To, čemu ty říkáš počítač, to se v praxi jmenuje sčot. Ano, proto na tom tvým počítači nefungovala žádná hra. A 98 nebyly Windows, ale počet kuliček, protože dvě si rošláp.
2: To ani nejde, že jo, paní?
1: Přátelé.
2: A to, že paní má fantazii.
1: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
2: Já jo.
1: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
2: Takže jde pudli nebo myši?
1: To je, soustřed se.
2: Přátelé. Ale pudl dobrý je taky.
1: Hraboš polní.
2: To je taky myš.
1: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
2: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je... Jiný druh.
1: Ne, na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam s ním nenahrám.
2: To ještě nemůžu.
1: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
2: Na posezení.
1: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků, jaká to je hromada. Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, by se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
2: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
1: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
2: Tak se červená, ty paní.
1: Takáně sežere za rok až 2000 hrabošů.
2: No ale tomu já potom nerozumím, v čem je užitečnost.
1: Teď jsem to vysvětloval.
2: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
1: Ne, já už vidím.
2: Z je magor.
1: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
2: Já mám posledně špatný ty výstupní.
1: Ale víš co?
2: Aby to tady neřešil.
1: Zajdi mezi nás ekologi. Ano. Já jsem ekolog.
2: Vy jste ekolog, to je pravda.
1: Ne,
2: ekolog
1: je špatný bytí, ale já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
2: No, green špíc, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. A Tarka chodila okolo, že bych jednula z baštil.
1: Ne, green špíc, ale green peace.
2: Green peace,
1: no jistě,
2: známe.
1: To je něco jako děti země.
2: Ano, jako vaše děti. Znám.
1: Ale ne moje děti.
2: Jsi říkal děti země?
1: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
2: Jste pěkně potentní ptáček.
1: Děti země, to je něco jako hnutí duha, to taky neznáš.
2: To znám hnutí duha, jsme založili u nás klukama v hospodě.
1: No, to musí mít úroveň.
2: To má úroveň, děláme soutěže.
1: Jo.
2: No jistě. Taky intelektuální soutěže. Prosím. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž Moharvardský fondy.
1: Neblázni.
2: Já jsem ji vyhrál.
1: Jo.
2: Už v půl desátý jsem byl koženej.
1: Děkujeme. Dnes v našem pořadu hovoříme na aktuální témata, jak jsme říkali. Možná by bylo dobře pohovořit, co je aktuálního v tvém životě.
2: Já už nebudu ze sebe nadále dělat ti šaška.
1: Ne?
2: Ano, protože jak si myslím, že mám navíc.
1: Prosím tě.
2: Jsem inteligentnější, jsem zjistil sám na sobě. A čuměl jsem.
1: No, to se ti nedivím.
2: Tak jsem se dal na jinou dráhu, přátelé.
1: Na dráhu se zdal, tak s tebe je nádraža.
2: To ne, na výhybka. Jinou společenskou dráhu jsem
1: Lanovou.
2: Se dal. Já pracuji jako spisovatel od 1. ledna. Takový dobrý spisovatel, aby se měl dobře, tak stačí, aby jednou za rok napsal takový ten bezpetržel.
1: Bestseller si chtěl.
2: Butičkáři. Bez tí zeleniny, ano. No tak bestseller, no, bez mrkev.
1: No.
2: Píšu na stroji doma.
1: No, to je ale velmi odvážné. Tím si překvapil všechny. Každý normální spisovatel píše na psacím stroji.
2: Já píšu na šicím. Bez to je jako Hemingway. Ernest Hemingway, to je můj vzor, napsal nádhernou novelu Stařec a moře. Teď mi vychází něco podobného, dojemného. Nech se to Babička a rybník.
1: No, to je odvážné.
2: To celý posazený na malé české poměry, ale příběh je neméně napínavý. Přátelé, já píšu všechno. Píšu básničky, píšu prózu, píšu fejetony, literární eseje. Tak trošku čumíte, co?
1: To se nemůžeš divit.
2: No, se taky nedivím. Ale hlavně píšu literaturu, která se dobře prodává dneska, že jo.
1: Faktury.
2: Až v ekonomické době. Ne, faktury nepíšu. Píšu takový ty erotický románky, pornografický románky.
1: Cože?
2: Takový ty erotiše.
1: Soč to píšeš?
2: Soč to píšu. Čuňárničky.
1: Ano, se pochopil. Selátkovou literaturu.
2: Ano, selátkovou.
1: Ale já se na to ptám z jiného důvodu. Kde bereš inspiraci?
2: No tak ze života, ne, Krista?
1: Je samozřejmě, ale z čího života?
2: No tak z mýho, ne, jako života.
1: Z tvýho minulýho života?
2: Z mýho současného života.
1: Těmhle věcem bereš inspiraci z tvýho současného života?
2: No jo.
1: A kolik z toho už napsal?
2: Tři
1: knihy?
2: Řádky.
1: To jste popsal dobře.
2: Ale ty jsou masní teda, to je síla.
1: Nesmíš u psaní jíst karbanátek, pak se to upatlá, gumovat chyby tím.
2: Dále píšu, přátelé, poslouchejte, píšu takový lidi se rádi bojejí. Já píšu horory, thrillery, štyrlery.
1: Uber.
2: No, Uber. Millery, ty u toho piju. Měli co thriller, to Miller. Tuhle 20 Millerů a nic. Kdybyste chtěli, tak já vám můžu něco ze své tvorby přečíst. Dali byste si hororeček?
1: Ne, proč? Ne.
2: Lidi chtějí horor.
1: Ale proč?
2: Trošku změníme náladu v sále, že můžou trošku bolet.
1: Všichni jsme mohli dřív domů.
2: Bát se budu, ne bolet. Bolet je to bude potom. Spušte mi ty zelené desky.
1: Jsme mohli být dávno doma, všichni budeme poslouchat. Kvůli vám, paní zbytečně.
2: Přátelé, mám tady hororeček. Takový drobounkej. Vidíš, vždycky, když vidím ty zelené desky, tak mě dopláče, si vzpomenu tu Esmeraldu. Ta Kassandra už nic moc, co ale to... Obělo, chudinka slepá. Ta zelená barva na mě tak působí. Co to zrovna dneska ráno, jo? Bral jsem si zelený slipy, tak jsem se dal do pláče. To je hrozný, tak já jsem cítlivý.
1: No se nesmíš dívat dovnitř. Teď tě asi už znaj.
2: Čemu tleskáte, paní? To je hrozný. Horor jmenuje se Vlkodlak. Vás přijde humor za chvíli. Příšerná záležitost, pochle to. Držte si děti, aby chlapeček nedostal psínku.
1: No, tak už běž už k tomu dílu.
2: Předník.
1: Běž už do toho.
2: Si počkám, už děky. Tam vzadu vidím, paní. No, až nevím, první řadě tady. Já jsem paní vás pozoru další dobu, tady... Očiško, nebyla by si na paní hodit deku.
1: Prosím tě, nech to, ať si divák užije podle svého. Horor si slíbil, tak čti.
2: Myslím, už máte rozmazaný oči. A ty jako čert, začínám, co tady mát já.
1: Ty jsi slíbil horor.
2: No jo, no, slíbil jsem horor a paní to vzala za mě. Tak ještě jednou. Vlkodlak. Nejde.
3: Mladá paní, apeluji na vás, nemohla byste stáhnout volumetrovku.
2: A v čem mi tady potom seděl, když jsem dal volumet?
1: Prosím tě, to je hlasitost.
2: Jo, aha, tak já jsem si říkal. Jsem si říkal, to začíná pěkně, paní, stáhněte si volumet.
3: A navíc, promiňte, ale tak, jak vy se tady smějete, to není veselý směr.
2: Že jo?
3: Já znám, jak se lidi smějou, když jsou veselí, tak lidi jezdím, ale to, co vy tady předvádíte, promiňte, ale to je spíše takový úlevný, osvobozující smích, víte? Kterým vy, jako kdybyste si říkala, pánbu zaplať, že tohle nepotkalo naši rodinu. Jsem se tě zastal.
2: Jste mě zastlal.
3: Ne, zastali tě už v dětství vedle knedlíků kvůli teplotě. A ještě tě zasedli, koukám podle tvaru hlavy.
2: Sedli na blbou místu.
3: Místa byla dobrá, obsah byl špatný.
2: Papeček se smělý, máš hezký zubky. Ne, proč jsi se tu tak před 9 lety?
3: Prosím tě, vrať se k hororu.
2: To už začíná jako horor, že? Maminka se začala fackovat.
3: Ne, nebojte se, milostivá, to nemůže být hodně. Josef Aleš Nálovský se množí dělením.
2: Nějaká améba, láčkovec, prvok. Tak přátelé, už jsme se zasmáli, tak teď jdeme. Horor, vlkodlak. U nás ve vsi řádil vlkodlak. Ten vám jednou v noci, v půlnoci, zakous koně. To je síla, co?
1: Cože?
2: To je hrůza.
1: Hrůza to je příšerná, to si šeptají lidi až na balkoně. Z toho měli dostat psotník, jo?
2: To vám je málo, i od Kojenčenovi.
1: Je to sem.
2: Zakostnutej kůň krve jako z vola, ale...
3: Přátelé, nevšímejte si toho. Volně přejdeme do druhé části pořadu.
2: Dárky sem.
3: Ne. Ne, dárky ne. Máme dotaz.
2: Tak čtěte, člověče. A je. Instantní hrachová polévka. A příští mě, aby někdo neukrad, to jsou chytrý lidi. A už to jenom chtěl vyrvat, a ono mu to nevyšlo.
3: Děkuji. Ne, tu já ti nedám. Tu ti dám, až předělám auto na bioplyn.
2: Ale si... to je moje, dva bombonky, děkuji. Ježišmarja, cucavej.
3: Pojďme k dotazům.
2: Je to taková první vlaštovka. Ježišmarja, tak dělejte, no.
3: Co piješ, že máš tak dobrý keci?
2: Někdo něco přines?
3: Ne, nikdo nic nepřines, to je jenom dotaz.
2: A tohle já nepiju. Se scházíme s kamarády jako k takovému šachovému rozjímání a ještě, aby jsme pili, já mám 3 kamarády. Jeden se jmenuje Jim Beam, druhý se jmenuje Johnny Walker, třetí se jmenuje Rus Smirnov. Kamaráda Bechera už jsme opustili. A ještě k ránu někdy přijde ta řecká kamarádka Metaxa. A podíváme, co paní Metaxtázy? To jde rychle.
3: Tak, další dotaz.
2: Píjde, kdo dal lísteček, prosím, pěkně, no, 150 hodin tady jenom sám. To je hezký.
3: 18 korun to stálo.
2: 18
3: korun. To není tak špatný, to jste tady hodný, za sebe.
2: Na sebe, no.
3: No, tak, koupím vám Tatranku.
2: Paní? Chlapečka, byste zapantročila domů a hurá na večeři. Jdej si, maminku.
3: Tak já se vám nedivím, vy to máte rozologicky daleko, víte. Takhle za Tatranku byste si užila koukat na Lachta na 2 hodiny. Jak drobí. Pojďme dál.
2: Proč Lachta?
3: Jsou s vámi vaše ženy?
2: Ještě tohle. Vy máte představu o životě, Čačka.
3: Počkej, ne, takhle, jsou s vámi vaše ženy spokojeny?
2: Takhle, ještě tohle. No já nevím, jak pan mladý, ale... Já žiju už 8 let odděleně od své nebožky, božky. Udržujeme pouze písemný styk.
3: Ano, to je velmi bezpečný styk.
2: No, ale to jsou krásné dopisy, to jednou vyjde tiskem, co my si píšeme, to je jako o Onegin Taťáně, to je to samý, to je krásný. Tudy mi napsala, došli, pošli. Odpověděl jsem neméně lakonicky. Nepošlu, pojdi. No, myslíte, že má smysl pro humor? Taková legrace. Já jsem se s vámi hodinu, že jste to psal.
3: Jaké je vaše IQ, pane Náhlovský?
2: Asi takhle. Ale pořád roste.
3: Kdy jste naposledy střelil branku?
2: To je asi 5 let, přátelé. Čirou náhodou jsem se potuloval malém vápně. A myslím, že Franta Veselý mi nastřelil do hlavy. To jsem odrazil míč do branky i s brejlema. A brankař chytnul drahý brejle a pustil laciný gol!
3: To je zajímavý dotaz. Je to dotaz, dalo by se říci, na tělo. Takové máme nejraději. To je na tebe. Co tvého otce tak rozhodilo, že splodil toto?
2: Já myslím, že to byla kontušovka. To je možný. U nás se pilo leco.
3: Sdělte nám, prosím, nějakou pikantnost na pana Novotného.
2: On se furt chlubí s tím. Každýho druhý vyprávění, jak skočil bungee jump. Přátelé, máte rozum. Vidí, on má 148 kilo. Copak on může skočit bungee jump? Tu jizvu jsem mu já udělal v hospodě hřebíkem, aby jsme věděli, kudy máme jít domů.
3: Došel papír.
2: No, na které směli. A ty štychy, co tam máte, jsou nalepovací na suchý jízdník.
3: No tak, půjdeme dál. Jakou nemocí momentálně trpíte?
2: Mám horečku 6 nedělí.
3: To už je, trošku jsi to přehnal, malinko.
2: 6. týden mám 38 skoro. Už táhnu 7. týden, to je 7 nedělí, to už je Agnesovko.
3: Kolik máte dětí?
2: Já jsem ještě bez dětek. Mladý to tady ze mě zachraňuje, máš 3 kousky.
3: Mě to baví.
2: Baví, hodně. A každý dítě má svoji maminku.
3: Ale to je jenom kvůli výchově, víte, aby na to bylo víc času.
2: Ona každá už druhý nechtěla.
3: Tak dítě by chtěla se mnou, to nechtěl, jo.
2: 3 má velký, pak má malinkou kačenku. Krásný zubatý dítě, holčička, jak malová.
3: Proč zubatý?
2: Prosím?
3: Proč zubatý?
2: Vím já.
3: Nedělej to, prokousneš si bradu zevnitř. Proč zubatý? Kačenka je normální dítě.
2: Jo, proč s ní hoblujete parkety?
3: Taková pomluva proti...
2: Za nožičky.
3: Víte, co je strašný? Proti pomluvě není obrany. Co mám dělat prostě? To je, ale přitom, kdyby to se to zakládal kvůli takový malichernosti, kvůli takový blbosti, kvůli tomu, že nám 0,5 metru v rohu došla drátinka. Jestli... No, nic.
2: On asi brouchí jako bobřík řezáky.
3: Tomuto království vládne 1000 blbejch králů. Jo, takhle, no helejte, vždycky kdo vládne, tak to není v pořádku.
2: A to já vládnu, já mám krušnohorské velkovévodství, si to nevíte. Josef Alois, první hlava, pomaz, vymaš...
3: Vypatlaná.
2: Ne.
3: Vymaštěná.
2: Pomazaná.
3: Pomazaná.
2: Máme i vlastní krušnohorský fernet, přátelé. No jo. Když jste chtěli stát členy velkovévodství, můžete. Má to výhody, paní. Mám právo první noci. Pani zbedla.
3: Hele, ale teď legrace stranou. Já jsem tomu nevěřil, ale on už to začal praktikovat. Děkovní dopisy. Tam nějaká paní psala, pane Náhlovský, už mi táhne na 50 a děkuji vám. Nevěřila jsem, že v životě něco tak krásného zažiju. Je to něco, na co nikdy nezapomenu. Obohatil jste můj život a budu to doporučovat všem svým známým kamarádkám, protože na to se zapomenout nedá. Už dlouho jsem se takhle krásně a v klidu nevyspala.
2: To je pochvala.
3: Ano.
2: Jaký divný.
3: Pane Náhlovský, vystudoval jste nějakou školu?
2: Ano, přátelé, já mám vysokou školu. Já mám vysokou školu. Pan Mladý nemá vysokou školu. Pan Novotný také nemá vysokou školu. Proto jim dělám blbce. A tak je to, přátelé, u nás ze všim. Chytrej dělá blbce. Blbej nemusí.
3: No. Kdy vás uvidíme v pořadu Peříčko? Už se to?
2: No vím to. To Peříčko, já přátelé, co bych tam asi tak dělal. Já tam tak můžu vyprávět se svým erotickým zkušenostem, můžu tak do pořadu. Pozor, budou kužátka! Alebo kouzelná školka, bé, děti, pranto.
3: No a poslední dotaz. Použil jste někdy Viagru?
2: Co?
3: Jestli si použil Viagru?
2: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal k narozeninám.
3: Ještě si ji nepoužil?
2: Ne, no, tak, takhle. Nepoužil.
3: Jednou už ji použil, ale zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhý den zpátky na místo. Neplatný pokus.
2: Přátelé, není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narozeninám, ale jestli jsem to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
3: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
2: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že udělám zbytou kuličku na dříví? Hlejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. A ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
3: Děkujeme. Přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Nálovský.
2: Josef Mladý.
3: Mějte se hezké a zase někdy v Hlinsku. Naschledanou.
2: Ať je Hlinsko.

0: Přátelé, nezdržujte se, venku je ohňostroj.
1: Ne, děkuji, děkujeme na shledanou.
2: Rádio Jih Cimbálka, Rádio Jižní Moravy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Hasiči v Jihomoravském kraji evidují za červenec už 278 požárů, což je přibližně o 100 více než ve stejném období loni. Kvůli suchu, vysokým teplotám a nepříznivé předpovědi vyhlásil hejtman Jan Grolich od konce července pro celé území kraje stav zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Až do odvolání tak platí přísný zákaz rozdělávání ohně, spalování látek, kouření s výjimkou elektronických cigaret nebo používání pyrotechniky a lampionů. Opatření se vztahuje na lesy a jejich okolí do 50 metrů. Dále parky, zahrady, pole a sklady sena či obilovin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na Jihomoravě jasno až polojasno, teplotní maxima dosáhnou v odpoledních hodinách na 34 až 37 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Extrémní sucho zasáhlo už 55% území Jihomoravského kraje a čtvrtinu Zlínského kraje. Malé potoky na jihu Moravy na některých místech úplně vyschly a větší toky se drží na minimálních průtocích. Situace má negativní dopad na podzemní vody, kvalitu vody v nádržích i kondici ryb. Nasycení půdy vláhou v Jihomoravském regionu kleslo na nulu, kvůli čemuž rostliny nemají z čeho čerpat vodu. O poznání lepší je situace na východě Moravy, kde nasycení půdy dosahuje na některých místech až 70%.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, teplotní maxima dosáhnou v odpoledních hodinách na 34 až 37 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Farmáři ve Starovičkách na Břeclavsku reagují na rostoucí teploty a dlouhotrvající sucho výsadbou subtropických plodin. V obci založili nový sad fíkovníků a na pole vysadili také melouny. Fíkovníkům se v místních podmínkách daří lépe než tradičním meruňkám nebo vinné révě, protože nepotřebují závlahu a neohrožují jarní mrazy. Ze sklizeného ovoce plánují farmáři vyrábět marmelády. Tradiční ovocné sady i mladší vinice na jihu Moravy přitom letošním suchem výrazně trpí. Podle krajské agrární komory leží hlavní budoucnost zemědělství ve šlechtění odolnějších odrůd tradičních plodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, teplotní maxima dosáhnou v odpoledních hodinách na 34 až 37 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Brněnská městská část Bosonohy dokončila rozsáhlou proměnu bosonožského náměstí. Akce vyšla na 35 milionů korun. Prostranství o délce 400 metrů dříve sloužilo hlavně jako odstavná plocha pro auta. Nově má ale podobu zelené promenády ve tvaru kapky. Na náměstí přibyla moderní kašna, více než 2000 květin, nové lípy i dětské hřiště s motivem hasičského auta. Součástí úprav je také pódium s betonovými schody pro kulturní akce a mlatová plocha u základní školy se závlahovým systémem. Ten využívá vodu z její střechy. Na investici se částkou 11 milionů korun podílela evropská dotace. Zbytek uhradilo město Brno a městská část.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno. Teplotní maxima dosáhnou v odpoledních hodinách na 34 až 37 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Hasiči v Jihomoravském kraji evidují za červenec už 278 požárů, což je přibližně o 100 více než ve stejném období loni. Kvůli suchu, vysokým teplotám a nepříznivé předpovědi vyhlásil hejtman Jan Grolich od konce července pro celé území kraje stav zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Až do odvolání tak platí přísný zákaz rozdělávání ohně, spalování látek, kouření s výjimkou elektronických cigaret nebo používání pyrotechniky a lampionů. Opatření se vztahuje na lesy a jejich okolí do 50 metrů. Dále parky, zahrady, pole a sklady sena či obilovin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na Jihomoravě jasno až polojasno, teplotní maxima dosáhnou v odpoledních hodinách na 34 až 37 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Extrémní sucho zasáhlo už 55% území Jihomoravského kraje a čtvrtinu Zlínského kraje. Malé potoky na jihu Moravy na některých místech úplně vyschly a větší toky se drží na minimálních průtocích. Situace má negativní dopad na podzemní vody, kvalitu vody v nádržích i kondici ryb. Nasycení půdy vláhou v Jihomoravském regionu kleslo na nulu, kvůli čemuž rostliny nemají z čeho čerpat vodu. O poznání lepší je situace na východě Moravy, kde nasycení půdy dosahuje na některých místech až 70%.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, teplotní maxima dosáhnou v odpoledních hodinách na 34 až 37 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Farmáři ve Starovičkách na Břeclavsku reagují na rostoucí teploty a dlouhotrvající sucho výsadbou subtropických plodin. V obci založili nový sad fíkovníků a na pole vysadili také melouny. Fíkovníkům se v místních podmínkách daří lépe než tradičním meruňkám nebo vinné révě, protože nepotřebují závlahu a neohrožují jarní mrazy. Ze sklizeného ovoce plánují farmáři vyrábět marmelády. Tradiční ovocné sady i mladší vinice na jihu Moravy přitom letošním suchem výrazně trpí. Podle krajské agrární komory leží hlavní budoucnost zemědělství ve šlechtění odolnějších odrůd tradičních plodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno až polojasno, teplotní maxima dosáhnou v odpoledních hodinách na 34 až 37 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Ve Vracově začíná kompletní modernizace školní kuchyně a stravovacího provozu Masarykovy základní školy. Projekt za více než 33 milionů korun, na který město získalo dotaci přes 10 milionů, si vyžádá přes 3 měsíce omezení provozu. Nejnáročnější bourací práce proběhnou během letních prázdnin. V září pak bude stravování řešeno náhradním způsobem. Žáci prvního stupně a družiny budou obědvat v jídelně na Sokolovně. Pro druhý stupeň bude připravena studená kuchyně. Nové zázemí se má otevřít na podzim. Zastupitelé Zlínského kraje schválili novou koncepci surovinové politiky. Region v současnosti dodává čtvrtinu celostátní produkce.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás zítra čeká zpočátku nezatažená obloha, odpoledne pak polojasno až jasno. Teploty vystoupají na rozmezí od 26 do 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Doktoranti z Mendlovy univerzity v Brně našli nové využití pro kal z chovu ryb. Z odpadu bohatého na dusík a fosfor vyvinuli přírodní biostimulační přípravek s názvem Fishit. Testy ukázaly, že rostliny zalévané tímto roztokem tvoří až o 40% objemnější kořeny a jsou výrazně odolnější. Přípravek funguje jako zálivka a postřik u zeleniny, ovoce i okrasných květin. Je také vhodný i pro ekologické zemědělství. Vědci novinku aktuálně testují v praxi s rybí farmou tilapia a připravují její uvedení na trh.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás zítra čeká zpočátku nezatažená obloha, odpoledne pak polojasno až jasno. Teploty vystoupají na rozmezí od 26 do 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Adiktologické služby v Jihomoravském kraji naráží na své kapacitní limity. Vedle tradičního pervitinu a alkoholu odborníci stále častěji řeší zneužívání léku na předpis, kratomu i digitální závislosti u mladistvých. Klienti navíc přicházejí se složitou kombinací problémů, které vedle samotné závislosti zahrnují deprese, exekuce či ztrátu bydlení. Přes 70% adiktologických služeb muselo za poslední rok odmítat zájemce z kapacitních důvodů a čekací doby dosahují až půl roku. Pomoci s prevencí u dospívajících má i nový éterénní projekt NetBuddy, působící na sociálních sítích.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás zítra čeká zpočátku nezatažená obloha, odpoledne pak polojasno až jasno. Teploty vystoupají na rozmezí od 26 do 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Krajský soud v Brně začal projednávat případ závažného týrání roční holčičky. Podle obžaloby jí přítel její matky v roce 2024 v brněnském bytě úmyslně a opakovaně pálil chodidla hořící cigaretou. Dítě utrpělo hluboké popáleniny a desítky hodin trpělo silnými bolestmi. Matka holčičky pláč dcery ignorovala a nezajistila jí lékařské ošetření. Muži za těžké ublížení na zdraví hrozí až 12 let vězení, matce za neposkytnutí pomoci 2 roky. Dítě zachránila až prababička a holčička je nyní v pěstounské péči.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás zítra čeká zpočátku nezatažená obloha, odpoledne pak polojasno až jasno. Teploty vystoupají na rozmezí od 26 do 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Ve Vracově začíná kompletní modernizace školní kuchyně a stravovacího provozu Masarykovy základní školy. Projekt za více než 33 milionů korun, na který město získalo dotaci přes 10 milionů, si vyžádá přes 3 měsíce omezení provozu. Nejnáročnější bourací práce proběhnou během letních prázdnin. V září pak bude stravování řešeno náhradním způsobem. Žáci prvního stupně a družiny budou obědvat v jídelně na Sokolovně. Pro druhý stupeň bude připravena studená kuchyně. Nové zázemí se má otevřít na podzim. Zastupitelé Zlínského kraje schválili novou koncepci surovinové politiky. Region v současnosti dodává čtvrtinu celostátní produkce.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás zítra čeká zpočátku nezatažená obloha, odpoledne pak polojasno až jasno. Teploty vystoupají na rozmezí od 26 do 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Doktoranti z Mendlovy univerzity v Brně našli nové využití pro kal z chovu ryb. Z odpadu bohatého na dusík a fosfor vyvinuli přírodní biostimulační přípravek s názvem Fishit. Testy ukázaly, že rostliny zalévané tímto roztokem tvoří až o 40% objemnější kořeny a jsou výrazně odolnější. Přípravek funguje jako zálivka a postřik u zeleniny, ovoce i okrasných květin. Je také vhodný i pro ekologické zemědělství. Vědci novinku aktuálně testují v praxi s rybí farmou Tilapia a připravují její uvedení na trh.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás zítra čeká zpočátku nezatažená obloha, odpoledne pak polojasno až jasno. Teploty vystoupají na rozmezí od 26 do 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreň. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.

co změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

dnů ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Betlémské světlo. Kouknu ven a ono sněží. Nechám práce a s kladívkem v ruce a s hřebíkem v puse jdu k oknu naší chráněné dílny. Přitisknu čelo na studené sklo a dívám se na to jako blázen, protože jsem za rok úplně zapomněl, jaká je to podívaná ten první sníh. Všechno je samá špína, dvůr s kůlnama je od nás vydupaný, jak tam o přestávkách blbneme s míčem, nebo čáru tam taky hrajeme, a do toho ten sníh. Ale jako tak pozoruju, vím, že vlastně nepadá. Těm velkým slepeným vločkám se do toho marastu nechce, protože vidí, co se stalo s těma, co dopadli. Bylo po nich. A tak to padání všelijak zdržujou, krouží, jako ty bílé baletky, co dělali v televizi Labutě. Něco je zvedá zase nahoru, sláva, ještě neumřeme, a teprve, když už nemůžou, padnou na zem a už nejsou. To musím vyprávět tátovi. On řekne, ty máš, člověče, dobrý postřehy, kdo by to do tebe řekl? Mám rád, když mě táta chválí. To jsem šťastný jako blecha. Ale teď vidím, že na střeše kůlny už zůstávají vločky naživu. Tak budeme mít bílé Vánoce. Táta říká, že bílé Vánoce jsou ty pravé. Já už na Ježíška nevěřím. Věřil jsem do 15 let, protože jsem retardovaný. A my to máme všechno spožděné. Ježíšek není, Petře, řekl mi táta loni, ale Ježíš, to si pamatuj, ten je. Kdyby nebylo Ježíše, tak by naše utrpení bylo ještě větší. Táta říká, že nebýt Ježíše, on s mámou by ten kříž neunesli. Tak jsem si zapamatoval, že Ježíšek není a Ježíš je. Mám tátu rád, ale zlobím ho. Hlavně tím, že moc mluvím a ptám se pořád dokola. Kdybych mlčel, udělal bych líp. Já chci, ale nejde mi to. Petře, nekoukej do blba a pracuj, volá na mě náš mistr. A tak se musím vrátit od okna k ponku. My vyrábíme budky pro ptáky a taky krmítka. Budky už umím, ale krmítka to je věda. Hlavně střížka. Z budek mám jedničku a z krmítek trojku. Ale to jste neviděli, krmítko, co vyrobil Jindra. Mistr Bořek, Jindro, viděl jsi Mrazíka? Viděl. Tohle není krmítko, ale chaloupka na muří nožce. Ptáci se toho leknou, ale pro tu hnusnou babiznu by to bylo ideální bydlení. Celá naše chráněná dílna se tomu smála. Tomík přitom radostí mlátil kladívkem do svěráku a šlítali jiskry. A Kája, který je ještě retardovanější než já, pořád opakoval, pro hnusnou babiznu na muří nožce. Jindra se nejdřív nesmál a vypadalo to, že se rozbrečí, ale pak se taky začal smát a byl rád, že nás svým krbítkem tak rozveselil. Nevím, kam náš mistr na ty vtipy chodí. Nám se to tak líbí, že ho kolikrát prosíme, ať to řekne ještě jednou, ale mistr říká, že opakovaný vtip už není vtip. Teď stojí u okna a taky pozoruje sníh. Chlapci, budky necháme na jaro, povídá zády k nám. Sníh ukryje ptactvu veškerou potravu a jestli bude o něco enormní zájem, budou to krmítka, lidi nám utrhají ruce. Kája chtěl vědět, proč přijdeme o ruce, ale mistr mu sebral nařezané díly na budku, dal mu na punk nákles krmítka a řekl mlč a kladivo drž na konci, nebo ti ty ruce urazím sám. Že se kladivo drží na konci, to vím dávno. Mistr říká, to je prostě zásada, chlapci. Jak vidím někoho, kdo nedrží kladívko na konci, tak vím, že to je řemeslník na baterky. Až budeme vyrábět baterky, tak si ho držte takhle blbě jako Kája. A to je taky vtip s těma baterkama, jenže Kája tomu nerozumí a myslí si, že jednou naše dílna bude vyrábět baterky. Stloukám krmítko a držím kladívko na konci, aby to mistr viděl. Táta na mě čeká venku. Na hlavě má svou praktickou kšiltovku a v ruce ošoupanou aktovku. Kšiltovka je praktická proto, že má chránítka na uši a ty chránítka jsou vevnitř a v zimě se vyklopí. Teď je má táta vyklopené, protože nastala zima. Chtěl bych taky praktickou čepici, povídám. A táta na to: nejdřív se pozdravíme, Petře. Ahoj, táto, řeknu. Nazdar, Petře, řekne táta a políbí mě. Chtěl bych taky praktickou čepici, řeknu. Nejdřív zajdeme k panu doktorovi, objednal jsem tě. Vezme mě táta za ruku, protože musíme přejít ulici a já bych mohl zase splašeně vletět před nějaké auto a to by bylo troubení a řidiči by se plácali do čela, co jsem to za blba. Pan doktor Mincíř mě oběma rukama vezme za ramena a řekne, že rostu jako z vody. Ano, řeknu já. Bereš ty prášky? Beru. Jsem u pana doktora Mincíře tak blízko, že slyším, jak mu píská v nose, ze kterého lezou ven černé chlupy. Máš svaly jako Herkules, řekne a rukama mi je osahává. Je vidět, že pracuješ. Pane doktore, vám smrdí z pusy, řeknu na to já. A to jsem asi neměl. Petře, okřikne mě táta. Ale pan doktor se usměje, couvne a řekne, nechte ho, asi je to pravda. Ano, je to pravda, lhát se nemá, řeknu já. No vidíte, to je ono, řekne táta. Takové věci on lidem říká na potkání. On prostě neví, co se sluší a co se nesluší. To patří k diagnoze. Jak je to s pomočováním, ptá se doktor. Moč už udrží, odpoví táta, a je to pravda. Když pan doktor psal něco do počítače, chtěl jsem mu vyprávět o tom sněhu, jak se mu nechtělo na zem, aby věděl, jaké mám postřehy, ale táta řekl, že pan doktor nemá čas a že si to povíme venku. Venku jsem znovu řekl, že bych chtěl tu praktickou čepici. Táta vzdychl a podíval se do peněženky, jestli má na čepici peníze, a šli jsme. Ale v obchodě praktickou čepici, jako má táta, neměli. Taková už se prý nevyrábí. Rozbrečel jsem se. Takovej velkej a bude plakat, řekla prodavačka a chtěla mi narazit na hlavu jinou, jenže já mám velkou hlavu. Tak jsme zkoušeli další čepice, všechny mi byly malé a tak mi nakonec táta koupil kulicha, který šel přetáhnout přes uši. Hned jsem si ho nechal na hlavě, protože se mi v zrcadle líbil. Vypadal jsem v něm jako sportovec. V autobuse mě táta vždycky nechala sedět u okna, abych mohl pozorovat krajinu. Krajina jsou různé továrny, ohrady a sklady. Chtěl by omyl, řekl jsem. Jaký omyl, podivil se táta. Všichni mají omyl a telefonují si. Vidíš, jak zase mluvíš. Říkáš omyl a myslíš mobil. Mluv pořádně, řekl táta, poněvadž některý slova ze mě lezou zkažený. Jindra ho má, Radek ho má, počítám na prstech. Jindrův otec prodává auta, tak si to může dovolit. My na to nemáme. My máme na pevnou linku, řekne táta. Pevná linka je doma, řeknu. Ano, pevnou linku máš doma a můžeš si zavolat. Někomu, kdo má taky pevnou linku, protože když voláš z pevné linky na mobil, tak je to mnohem dražší, to doufám víš. To vím, no. Z mobilu bych volal na mobil, jenomže ho nemám, řeknu. A komu ty potřebuješ volat, prosím tě, řekne on. Jindrovi nebo Radkovi, těm nepotřebuješ volat, vidíš se s nima v dílně, každý den. Co by si s nima povídal, zbytečnosti akorát? Jak se mají, co dělají? No, to jsou právě ty zbytečnosti, řekne táta. Teď je Květě bych zavolal. Teta Květa odhlásila pevnou linku, přestože jsem jí říkal, ať to nedělá. Udělala to a od té doby jsem s ní nemluvil, protože takový volání si nemůžu dovolit z mýho platu. Můj táta je hlavní skladník v továrně na perník a modlí se, aby o to místo nepřišel. Říká, že až začnou dělat perník Číňani, bude tak levnej, že naši továrnu zavřou. V tom případě budou všichni zaměstnanci na mydlení a můžou se jít akorát klouzat. V okně autobusu už nejsou továrny, ohrady a sklady, ale bílá pole a zasněžené lesíky. Napadá mě, že dneska by se to namydleným zaměstnancům na sněhu pěkně klouzalo. Připadá mi to jako dobrý postřeh a chci to říci tátovi, ale on mě předběhne. Z pevného telefonu můžeš volat teti Libuši a nezavoláš jí, jak je rok dlouhej. Protože teta Libuše je stará krůta, řeknu a táta na to. No, no, to se ti taky povedlo, že jsi to řekl. Ty jsi to o ní říkal. Ano, ale to neznamená, když já doma, rozumíš, doma mezi námi řeknu, že teta Libuše je stará krůta, že ty jí to při první příležitosti řekneš do očí. Jako malý dítě se chováš. To je stejný jako dneska u toho pana doktora, to ses taky vyznamenal. A zavři pusu, dýchej nosem. Zlobí se táta a myslí si jistě, že zapomenu na mobil a dám mu pokoj. A to je ale vedle, jak ta jedle. Táta často říká, jsi vedle, jak ta jedle. Teď je Květě bych zavolal, řeknu. Jednou bys jí zavolal a dost, já tě znám, řekne táta. Chci mu říct, že mobil stojí jenom korunu, ale táta se na mě přísně podívá, pak koukne oknem ven a potom zase na mě a mě konečně trkne, co se stalo. Jedeme kolem kostela a já se zapomněl pokřižovat. Křižování se dělá tak, že jako chcete vzít do prstů špetku soli, ale místo toho si sáhnete na čelo, na prsa, na levý rameno a pak na pravý rameno. Když jsme se oba pokřižovali, řekl jsem, stojí jenom korunu, Jindra má omyl za korunu. Zase říkáš omyl místo mobil, mluv pořádně, když chceš, tak mluvíš dobře. Za korunu, to ty nepochopíš, jak to ty společnosti mobilní dělají. Když si draze zaplatíš všechny ty jejich služby, tak ti k tomu ten mobil dají za korunu, protože se jim to vyplatí. Jindra ho má za korunu, říkal to. Ale kolik jim jeho otec dal celkem, to už ti neřekl. Korunu, opakuju, a už se mi chce zase brečet. To je marná řeč s tebou. Když něco nemůžeš pochopit, tak mi musíš věřit. My nemáme na rozhazování a není v dohlednu, že to bude lepší. Já můžu mluvit o štěstí, že mám práci, ale na rozhazování nemám. To mi věř, elektrika, nájem... Maminka teď bude na podpoře, než se něco vyskytne a ty do toho otravuješ s mobilem. Všichni mají omyl, řekl jsem a táta už neřekl nic, jen sepnul ruce, jako když se před jídlem modlí a díval se na strop autobusu. Já tátu zlobím, ale mám ho rád, ale maminku mám ještě radši. Maminka je jako teplá osuška. Když se koupu ve vaně, maminka dohlíží, abych si všechno pořádně umyl a pak vezme z ústředního topení zahřátou osušku, která se jmenuje froté, a když si stoupnu, tou teplou osuškou mě celého obalí a rukama mě tak jako muchluje do sucha a to je nejlepší, co jsem ve svém životě poznal. Je to ještě lepší, než když mě mistr poplácá po zádech a řekne, dobře to děláš, Petře. Ona pracovala na poště, ale poštu u nás zrušili. Když jsme spolu sami doma, maminka poslouchá na stanici Vltava smutnou hudbu a peče štrůdl s ořechama a jabkama, což je moje pochoutka. Já se těším, až bude hotový a nakukuju sklem do trouby a jak jsem netrpělivý, tak se všema prstama drbu ve vlasech jako nějaký opičák a z toho maminka pozná, že mě bolí hlava. Posadí se na pohovku, které říkáme harfa, protože dělá takové zvuky a řekne, pojď sem, Peťulko. A já se stulím, jako když jsem byl malý. A ona má mou hlavu na klíně a rukama, co voní těstem na štrudl, mě tak šikovně hladí za ušima, že se ta bolest zmenšuje, přestává a přestává, až přestane úplně. A maminka říká, tak vidíš. Tak to vidíš. Jenom nevím, proč má tak smutný hlas, když mě je tak dobře. Asi z té smutné hudby na stanici Vltava. O Vánocích jsou u nás slyšet samý koledy. Narodil se, nesem vám noviny, strýc, aby spál. Slyšte pastuškové, tu umím, ale nemám na zpívání sluch. Tata prý pro nás letos chystá velké překvapení. Byl kvůli tomu někde pryč a celý vymrznul a tak si napustil do vany horkou vodu, aby rozmrznul. Maminka šla nakrmit králíky. Přijdu do kuchyně a vidím, že na stole nechali hořet svíčku. Hned mě napadlo, co mi táta říkal. Peťo, To ti kladu na srdce. Svíčka je otevřené světlo a nesmí hořet bez dozoru. O toho vzniká nejvíc požáru. A tak jsem tu svíčku sfoukl. Když se maminka vrátila od králíků a viděla, že svíčka nehoří a knot vypouští ke stropu jenom takový čmoudík, úplně se lekla. Peťo, snad to nesfouk, zašeptala s vyvalenýma očima. Svouk, řekl jsem a hned jsem věděl, že jsem provedl zločin. Sirky, honem sirky, sáhla maminka do šuplíku a svíčku zapálila. Z koupelny se ozývalo šplouchání, jak táta vylezal z vany. Maminka dala sirky zpátky do šuplíku a uhladila ubrus. A pak jsme slyšeli, jak si táta zpívá Pospěšme k Betlému. Pojď sem, sedni si, řekla maminka takovým vystrašeným hlasem a já se posadil vedle ní na harfu. Petře, teď dobře poslouchej. Ty mi musíš slíbit, Petře, ty mi musíš slíbit, že tátovi neřekneš, že jsi tu svíčku sfouknul, rozumíš mi? To bys mu moc ublížil, rozumíš mi? Ano, řekl jsem, ale nerozuměl jsem tomu vůbec. Jenom jsem věděl, že jsem udělal nějakou strašnou věc. Ta svíčka tady pořád hořela, ty jsi ji nesfouk. Sfouk, řekl jsem tiše, nesfouk. Zmáčkla mi maminka ruku, až to zabolelo. A to už náš táta vyšel z koupelny. Mokré vlasy měl učesané na pěšinku a bylo jich míň, než když byly suché. Měl sváteční košili a červenou vestu, kterou mu upletla maminka a celý voněl. Usmál se na nás a řekl, pojďte ke stolu. Tak jsme s maminkou vstali, harfa zahrála svou písničku a my se posadili proti tátovi. Táta sepnul ruce a řekl, dobře poslouchej, Péťo, něco ti povím. Ten plamen, který vidíš před sebou, to není ledajaký plamen, to je betlémské světlo. V Betlémě, a to ty dobře víš, se narodil Ježíšek, řekl jsem. Ano, a v tom městě Betlémě hoří ten samý oheň, co my máme tady na našem svátečním stole. Protože tam věřící lidé od toho svatého ohně připálili lampu a letecky, rozumíš, letadlem ji převezli do Vídně. A ve Vídni na ní čekali naši skauti, křesťanští chlapci, aby si zase oni mohli od té lampy z Betléma zapálit svou lampu a vlakem tu hořící lampu přivést k nám. A na každém nádraží, kde vlak zastavil, čekali další skauti se svými lampičkami a když si připálili, předávali ten oheň lidem na nástupišti a ti si ho přenesli do svých domovů. A na našem nádraží jsem dneska čekal já s olejovou lampičkou. Bylo nás tam hodně věřících, to bys nevěřil. A když jsme se rozcházeli, vypadali jsme jako ti broučci z té knížky, co jsem ti četl. Jako ti broučci s lucerničkami jsme byli, akorát křidílka jsme neměli. Když jsem se dostal domů, olej v té lampičce už skoro docházel. Představ si to, kdyby došel. Ale nedošel. A tak jsem ještě stihl od ní zapálit tuhle naší svíčku. Táta dal na svíčku ruku, aby se od toho plamínku, který maminka našima sirkama zapálila, ohřál a mě začalo píchat za ušima, což mám vždycky, když potřebuju říct nějakou pravdu. Jako, že teta Libuše je stará krůta a jiné pravdy. A tak jsem se nadechl a řekl, ale táto, tu svíčku. Přitom mi maminka pod stolem zmáčkala ruku tak, že jsem zakňučel bolestí a řekla, ano, Péťo, tu svíčku nemá každý, protože každý nemá takového tatínka, který by v mrazu čekal na nádraží, aby přinesl domů světlo až z Betléma. Pomodleme se, řekl tatínek. A když jsme po něm opakovali to modlení, maminka se na mě dívala mokrýma očima a pokyvovala hlavou, jako by říkala, tak vidíš, tak to vidíš. A mě přestalo píchat za ušima, i když jsem tu pravdu v sobě zadržel. To teda nevím, jak jsem to dokázal.

Je, tady jsou lidi. Ale já mám lidi rád, víte. Každému bych tak nějak nejradši srdečně a upřímně stisknul pěkně u krku. Já teda vlastně ruku jsem chtěl říct, ruku. Nejradši mám lidi takhle na špeku s cibulkou a s hořčicí. Já bych si dneska s vámi, s vaším dovolením, tak nějak lidsky pohovořil, nebo spíš přímo pokecal, by se taky dalo říct. Jednou jsem si takhle pokecal kalhoty. No to se stane, že člověk prostě kecá, kecá. Najednou si pokecá kalhoty. Ježišmarja, co to kecám? Samý kecá kalhoty. Já vám to radši řeknu bez kalhot. To by vám zas mohlo tak nějak lidsky vadit, že jo? Páč, mezi námi vy jste totiž lidi, vy jste mezi námi všichni tak nějak lidsky teplí. No nic, každej jsme nějakej. Co si budeme věšet bulíky? Na zeď. Člověk, že? Homo. Homouš. Vytvořil veliké hodnoty, že jo? Noty taky a ty taky, tiky taky. Vezměme si a vlaky taky. A vezměme si jenom takového, dejme tomu třeba Karla IV., který sám, prosím pěkně, těma dle rukama, jo? No těma dle ne, to jsou moje, ale... který sám dokázal postavit most, univerzitu, Karlovy Vary, filmový festival. Pracují. No vůbec, přátelé, vezměme si celkově naše předky, ale zároveň ani nikdy nesmíme zapomínat na naše zásluhy, že? To jsme tomu kolikrát dali, víte, taky na zásluhy. No člověk prostě vytvořil veliké hodnoty, nadhodnoty taky, podhodnoty taky, a největší z těch hodnot jsou, hádejte, který? No přece prachy. To dá rozum. Ale on je kolikrát lepší, že člověk nemá, aspoň nemusí nic skánět. Může se natáhnout, dát si pěkně 20, 30, 40, 50, 60, před pikolou, za pikolou. Co tady blbnu? Může se natáhnout a přemýšlet třeba, dejme tomu, o lásce. Ano, přátelé, je to pravda. Často se mě lidé ptají, co soudím o lásce. Zda se má člověk zamilovat, nebo ne? Kdy s tím má začít, kdy s tím má přestat? Prostě ty otázky se nám kupí a jak říkají ty, ano, fotografové, vyvolávají nám problémy. Co je často negativní, ukazuje se nakonec jako pozitivní, a naopak, co je černé, je bílé. My hledáme hledáčkem spoušť a spoušť nakonec najdeme, jo, ale na fotografii samotné. No víte to, přátelé, tak já tady chci mluvit o lásce a už se koupu v ustalovači. No co já o té lásce soudím? Položme se, přátelé, nyní všichni spolu se mnou na takovou nejdůležitější otázku, co je takovou nejdůležitější věcí, co se týče lásky. No řekněme si to otevřeně a upřímně, takovou nejdůležitější věcí je mít ženskou. Pač, láska bez ženský, to je asi jako velbloud bez hrbu, víte. Všecko má, hubu má na pravém místě, ale my víme velmi dobře, že mu něco schází. A když je ta ženská mladá, hezká, vtipná a bohatá, no tak to si to řekneme otevřeně, to jsme to vyhráli. Ale jako medvěd z lesa před nás předstupuje biskupova otázka. To kecám, tři, kardinální otázka. Kde takovou ženskou hledat? Tuto otázku mě především ženatí muži velmi často poskytují a já bych jim kolikrát nejradši řekl, víte co, já bych jim kolikrát nejradši řekl, víte co? Polipte si všichni laskavě svých zákonitý manželky. A dejte mě pokoj, víte, až tohle bych věděl, tam běžím první, nebo ještě někomu radit.
Protože takovouhle ženskou najít, jako když najdete poklad, s tím rozdílem, že když najdete poklad, tak to musíte nahlásit na Národním výboru. Než to tohle ani hlásit nemusíte. Víte, já jsem vždycky tak rozuřený, když to vidím v těch filmech, jak on jí podvádí, kde může, a ona tam jede na něj čekách na autobus, jo? Potom se sejdou v té její garzonce, jo? On z ní strhá ty šaty, jo? Už jste si toho všimli, vážní přátelé, v těch filmech vždycky, jak on, když z ní začne strhávat ty šaty, jo? Jak ta kamera se začne dívat do zdi. Všimli jste si to? Ty dva se perou, že jo? Vy chcete vidět, jak to dopadne, kdo koho přepere? Místo toho vidíte cíli a vápno. To vás tu chvíli zajímá ze všeho asi tak nejmíň. Přitom, ale nemyslete si, přitom ten kameraman sám to velmi dobře vidí. No jistě, že jo, pač ten je u toho v tu chvíli, ten tam je. On si říká, ty blbečku, ty se dívej do zdi, víte? Víte, já si vždycky tak představu sama sebe sobě, sama si. Kdybych tam přišel já do té garzonky, jo, on už by byl hodně daleko, tam ten, jak ona od něj dostala na bančíno, ale hodně daleko, ona by ještě trošku pofňukávala, jak dostala na bančíno, seděla by tam celá potrhlá, celá potrhaná od něj, měla by na sobě jenom těch pár hadříků, jo, do toho bych tam přišel já, jo, normálně, hadry, na sobě, jo, bych tam přišel celý voholnej s maturitou. Teďka ona by na mě měla upřený ty svoje velký... To se ani není možný. Nevinný oči. Já zase na ní upřený ty moje malý vinný... Miller Turgau. Oči, byli bychom tam jenom sami dva, jenom ona a já, ona na sobě jenom těch pár hadříků. Co myslíte, vážení přátelé, že já bych v tomhle okamžiku udělal? Já bych šel a koupil bych jí nový šaty.

0: nejdivočejší povídky,
1: aneb
2: vzorný spisovník,
1: aneb
3: navedení kterakže spisovatelem oblíbeným a přehojně čteným se státi, jakož i slávy v zisku sobě samému zjednati, snadno a rychle možno jesti.
0: Pro potřeby lidstva veškerého, léta páně 1922, sepsati se uráčil pan Jiří Hausmann, odborný básník český. Ponaučení prvé, dramatik.
4: Za prvé, oproti zvyklostem začneme žánrem nejméně literárním, neboť výhody spisovnictví dramatického uproti věk literatuře ostatní na bíle dně leží.
2: Za A.
4: Tak tě především slávy neporovnatelně větší jménu svému vydobudeš, když tě ono na divadelních cedulích vytištěno a vedle plakátu zápasy futbolové oznamujících veřejně vylepeno.

0: potřeby jesti.
1: Za A, tří osob, dvou mužů a jedné ženy.
2: Za B, tabulek logaritmických.
3: Za pomocí tabulek logaritmických vypočteš a sestavíš totiž veškeré možnosti ze vzájemného zamilování a zavraždění osob ad A uvedených vyplývající. Tak například manžel zabije buď jen milence, nebo jen ženu, nebo oba dva, nebo jen sebe, nebo sebe a ženu, anebo zhynou všichni tři a tak dál a tak dál. S kombinací takto získaných vybéřeš nejoriginálnější, to jest takovou, která poměrně nejméně často před tebou zpracována byla. Rozdělíš podle potřeby na tré až patero aktův a kritika o tobě napíše, že řešíš problém cizoložství z nového hlediska.
0: Za B, drama sociální. Teprve v době nejnovější na scénách našich se uhostilo. Za téma ovšem boj dělnictva se zaměstnavatelem.
1: Okořeněný popřípadě i láskou chudého námezdníka k dceři kapitalistově, nebo naopak jeho syna k prosté dělnici.
0: Sloužit musí. Sympatie svoje a tím i výsledek zápasu svrchu naznačeného zařídíš podle panující právě konjunktury politické.
2: Drama kolektivní neboli davové se dosud nikomu nepovedlo a proto i ty, o básníče obezřetný, pokoušeti se o ně nechtějíš? Co by varovný příklad takového dramatu kolektivního, následující ukázka posloužíš.
4: Pamětní deska.
5: Obraz ze života o jednom dějství.
1: Osoby. Starosta, pět obecních radních, věšák v rohu vzadu.
2: Místo děje, starobylá zasedací síň, radnice strakato kostelecké.
3: Scéna první a jediná. Schůze obecní rady.
6: Pánové, jako starosta pravím důrazně a s pohledem upřeným na své nové holínky, věnovanými vděčnými občany strakatokosteleckými. Zbývá nám řídit poslední bod programu zprávu Komise pro zasazení pamětní desky našemu velikému Karlu Havlíčku Borovskému na obecní kašně. Komise, nemohši se shodnout na vhodném znění nápisu, jímž plaketa má být opatřena, předkládá věc obecní radě k definitivnímu rozhodnutí. Prosím prvního obecního radu, aby podal k tomuto bodu svůj návrh.
1: Pánové, kdo jen trochu, jako například já, je obeznámen s dílem Havlíčkovým, musí uznat, že tento byl především a v první řadě neobyčejný vlastenec a národovec, o čemž svědčí zvláště jeho památné verše Odpočívej v pokoji, Čech se Němce nebojí. Hlavním cílem jeho politiky byla zajisté jediná, velká, idealistická, sociálně umírněná, všenárodní a v přípustných mezích demokratická strana. Jedním slovem strana, jaká díky Bohu již existuje a nazývá se Strana národně demokratická. Ano, pánové, národně demokratická, neboť žel jediná dnes obětavě brání práva našeho uhněteného jazyka. Pánové, my nejsme snad nějací šavinisté, ale tolik můžeme žádat, aby republika za jejíž samostatnost jsme prolili vlastní krev. Byla státem ryze národním a ne nějakým internacionálním teritoriem, kde by nás mohl každý pangermán na veřejné ulici provokovat hlasitým německým hovorem. Ne, pánové, z našeho státu si žádné Švýcarsko dělat nenecháme.
6: Dávám.
1: Ale nač plýtvat slovy, když má pan starosta nové hodinky od vděčných občanů strakatokostelecký.
6: Strakatokostelecký.
1: Zkrátka, přihlíže je k duchu, jimž celé dílo Havlíčkovo je prováto, navrhuji, aby do pamětní desky vyryty byly památné, přiléhavé verše

0: za tím účelem zvláště složil zasloužilý místní básník Prokop Vosáhlo. A jež tuto nikoli bez dojetí předkládám. Havlíčku, to slibujeme tobě, že vždy budem pády ve své bdobdě. Ty jsi náš silný jedinec, věrná obec Kostelec.
1: Dávám o návrhu hlasovati. 1, 2, 3, 4. Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Slovo má druhý obecní rada.
2: Tohle to, pánové, co teď tady povídal pan předřečník, to vůbec není pravda. Že by byl Havlíček býval nějaký národní demograf. Teď to vůbec ani není možný, protože se narodil v Boroví a tam národně demografická strana nemá žádnou organizaci. Jo, na nás si, panečku, nepřijdete. Ale co je pravda, to je to, že on byl docela jistě republikán českýho venkova. Já toho od něj moc nečet, no jo, kde pak člověk dneska má vzít na to čas, ale onehda, si pamatuju, bylo od něj něco ve venkově. Jakože pán uklouzne a sedlák si za něj nohu zláme, nebo tak nějak to bylo. A ono je to s tím sedlákem taky doopravdy pravda. Teď dneska bejt pracovitej rolník, to je vlastně celostátní oběť, jak to onehda stálo ve venkově. To každej trouba nadává, že jsme keťasi, ale jen ať se podívá na tu řípu při tom suchu. A ty brambory jsou samá nať a ta pšenice.
1: Prosím, pana řečníka.
2: To já bych, panečku, taky dovedl jít do města a tam štrajkovat a brát za to ještě podporu.
1: Prosím, pana řečníka, aby se vzhledem k pokročilé hodině a mým novým hodinkám věnovaným vděčnými občany Strakato Kosteleckými držel věci.
2: No jo, tak teda k věci. Já zkrátka navrhuju, aby se tam napsalo něco tak jako největšímu oráči české politiky vděčný venkov, nebo tak něco.
1: Dávám o návrhu hlasovati. Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Slovo má třetí obecní rada.
3: Jako každá ideologie je i Havlíčkovo dílo nutnou výslednicí hybných sil hospodářského procesu výrobního. Havlíček působil v době, kdy měšťácký liberalismus podryl ekonomickou základnu feudalismu a na jejich troskách stavil nový světový řád kapitalistický. Dnes pak nastává obdobný pochod. Pětileté vraždění komunistického proletariátu, diktované imperialistickým vládám burzovními spekulanty, odkrylo v plné nahotě zkrachovalost moderního kapitalismu. Soudruhové, můžete pochybovati, že by Havlíček nekráčel stejně hrdě v čele revolučních davů, jako kdysi potíral feudálně monarchistickou reakci? Soudruhové, kdyby Havlíček žil, byl by dozajista nejhorlivějším a nejnekompromisnějším komunistou. A proto jeho památku nejlépe uctíme, vyrijeme-li na pamětní desku parolu všeho proletariátu. Ať žije třetí internacionála.
1: Dávám o návrhu hlasovati. Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Slovo má čtvrtý obecní rada.
0: Drazí přátelé, nevyzpytatelná je vůle páně. On ti zajisté cestu spasitelnou ukáže člověku, ale dopouští zároveň, aby tento s vody ďábelskými zlákán do osidel nepravosti upadl. Nakonec však vždy přeci moudrost boží vítězí a hříšník na pokání se dává, čehož příklad zářivý právě Karel Havlíček Boromejský nám poskytuje. Nakonec i on, ten bezbožník, ten rouhač, ten republikán a buřič, v hodině smrtelné pokorně v lůno církve se navrátil. A věřte, drazí přátelé, kdyby byl jen o krátký čas své úmrtí přežil, obrácení svoje přistoupením k naší straně lidové zajisté by byl korunovat. A proto pouze my po právu naším Havlíčkem jej nazýváme. A jedině o to Boha prosíme, aby celý národ osvítiti a ve znovu nalezené ovce proměniti ráčil. A vnějším symbolem této vroucí naší modlitby budiš nápis na pamětní desce: všechny cesty vedou do Brixenu. Totiž, pardon, do Říma samozřejmě.
1: Dávám návrhu hlasovatí. Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Slovo má 5. obecní rada.
4: Tohle to všecko, co se tu semlelo, bylo žvanění a blbost. Havlíček nebyl ani buržoust, ani socan, ani křupan, ani flanďák. A když nebyl nic z toho, nemohl být nic jiný než živnostník. A příslušník samostatné strany živnostenské. A to je vidět taky z toho, že má v Praze na Ferdinandce hodinářský krám. A proto na tu planetu, nebo raketu, nebo jak se tomu nadává, napíšeme: volte stranu živnostenskou. A Šmitec.
1: Dávám návrhu hlasovat. Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Pánové, s přihlédnutím k mým novým hodinkám, darovanými vděčnými občany strakatokosteleckými. A jelikož žádnému z podaných návrhů nedostalo se potřebné většiny, navrhuji, aby od zřízení pamětní desky bylo vůbec upuštěno a obnosu k tomuto cíli povoleného se užilo z poloviny. Ku zvýšení diet obecní rady při přespolních komisích a z poloviny k dotování fondu pro zušlechtění vepřového dobytka v okrese Strakatokosteleckém. Pánové, dávám o návrhu hlasovatí. Konstatuji, že návrh je přijat aklamací.
5: Opona. Po naučení druhé, básník lirický.
4: Ku velikosti a proslulosti v oboru veršovnictví lirického získání nejprve do strany komunistické vstoupiti a tam po určitý čas organizačně se uplatňovati radno bývá. Modernost smýšlení svého o básníče takto prokázav, ve vinárnu odlehlou sobě zajdiš a po 6. čtvrtce požité, notes z kapsy výjima, slova přerozmanitá, kteráž právě v sledu nahodilém na mysl tobě přijdou v řádky tu jednoslabičné, tu stoslabičné skládej a tak kumštovně dohromady dávej, aby metrům jakési zachováno, přece však banálné pravidelnosti nikterakž dosaženo nebylo. Touto pak metodou básní několik rozkoncovav, nejprve do časopisu, kterého si pohostinného je samotné zašli a otištění jejich trpělivě očekávej. Reví dotčené však i články kritickými obesílej, v nichž to básníky jiné, sobě podobné, do nebe slaviti a chválou pokornou zahrnovati musíš. Neboť vidouce, že díla jejich vyvyšuješ, i oni velebením spisů tvých oplývati budou, takže navzájem sebe samé, za génie vyhlašujíce, všichni záhy výbornosti nesmrtelné a dokonalosti úplné dosáhnete. Avšak rejdy vyznačenými úkol tvůj vyčerpán není, ó básníče. Neboť úsilí básnické v minulosti nad obyčej posvátné, v budoucnosti blízké, pak i záchranou veskrze prozaického lidstva býti může, jak následující příběh poučný dosvědčuje.

0: ohrožené lidstvo.
1: Základní myšlenka vynálezu profesora Kysifa byla šíleně odvážná, zdánlivě neuskutečnitelná, ale geniální.
2: Přeměna duševní energie ve hmotu. Ano, pánové, jak prosté. Vychází z poznatku, že rádium má schopnost proměňovat hmotu v energii. Rozhodl jsem se sestrojit přístroj, který by dokázal děj právě opačný. Transformaci energie ve hmotu. Můj přístroj jest dosud tajný. Tolik však už prozradit ti mohu. Stačí vpravit ti do mého aparátu určité kvantum duševní energie, to jest pronést ti do zachycovače několik slov obsahujících co nejvíce duchaplných myšlenek, a za chvíli čiperně vypadávají z aparátu materializované ideje.
1: Již první pokusy geniálního vynálezce vedly k výsledkům neslýchaným. Tak ku příkladu pronesl do přístroje hlubokou pravdu: poznej sebe sama. A v zápětí objevilo se v nádrži několik karátů ryzího zlata. I nejprostší matematické poučky vydali několik gramů čirého křišťálu.
2: Naproti tomu ovšem věty s poctivostí nejdál dojdeš, nebo kdo se povyšuje, bude ponížen, zůstali zcela bez účinku.
1: Navzdory drobným neúspěchům rozhodl se tento velký dobrodinec osvobodit lidstvo od pracného dobývání denního chleba a přivést je do stavu rajské blaženosti. Usmyslil si zkrátka vyráběti svou geniální metodou ve velkém umělé potraviny.
2: Po dlouhých pokusech došel jsem k poznatku, že v hodnotnou stravu nejsnáze se mění právě takzvaná strava duševní, tedy umění básnické a literatura vůbec. Tak například přečtením úsečných strof Dickových získal jsem chutnou sekanou pečení. Z Vergilových zpěvů pastýřských čerstvé mléko a máslo, z milostných dopisů Kýcových umělý med, ze spisů Hajse pomlčka Týneckého sacharin sladivosti 440násobné. Milostné romány hodily se znamenitě k výrobě párků nejjemnější jakosti a tak dále a tak podobně. Přičemž nezastírám ani, že některé suroviny zklamaly mé očekávání, tak například z mnohých revolučních veršů získal jsem místo krve pouhou držťkovou polévku.
1: Tak lidstvo vstoupilo do kýženého zlatého věku. Zvláště když praktického uskutečňování myšlenek profesora Kysifa ujal se továrník Mr. W. Crawford, jenž založil trust Alma.
3: Vážení akcionáři, naše nadnárodní společnost ovládla již dnes, pouhý rok po svém založení, veškerý světový trh s potravinami. Minimální výrobní náklady dovolují nám totiž prodávat i za ceny, které rázem ubyly všechnu konkurenci a umožnili například i státnímu zaměstnanci téměř každodenně poobědvati. Zdá se, že práce se stala zcela zbytečnou.
1: Bohužel to se jen zdálo, neboť ukázalo se záhy, že energie, koncentrovaná v literárních dílech, není nevyčerpatelná. Například Husy a slepice z českých spisovatelek vůčihledně hubly a Schnitzlerova vepřová podobala se spíše útlému hlouběti. Za 10 let pak ocitl se Alma Trust v nebezpečí úpadku, neboť celá světová zásoba staré literatury byla skorem vyčerpána a nová díla se nerodila, poněvadž v době všeobecné hojnosti nikomu ani na mysl nepřišlo zabývat se podobnými hračičkami.
3: Vážení akcionáři, tuto krizi hravě jsem zvládl založením UOOBB, totiž Ústřední odborové organizace bývalých básníků. A uzavřel jsem s ní kolektivní smlouvu, v níž se tato zavázala dodávat ti naší almě denně 5 000 sonetů k účelům průmyslovým.
1: Honoráře ovšem dostoupili výše závratné a mezi poety, nyní vlastně potravinovými diktátory celého okršku zemského, rozmohla se lichva a keťaství nikdy nevídané. Za básně jako dívka sedí, z okna hledí, čeká z večera svého frajera, placeno 6 000 až 8 000 dolarů ve zlatě. Lirikové spichli a stučněli, členové 9 silů vystupovali hromadně z komunistické strany a přecházeli ke konzervativním velkostatkářům. Host tištěn již jen na 500-dolarových bankovkách.
3: Vážení akcionáři, situaci máme plně pod kontrolou, ale je katastrofální. Literáti z UOOBB totiž kvantitativně plně dostali kolektivní smlouvě, ale kvalita dodávaného lirického zboží každý den klesá a z většiny jejich opusů nelze dobýt než čirou, vší chuti prostou vodu.
1: Ba i pokusy věnovat se k odvrácení hladomoru opět primitivnímu zemědělství selhaly, jelikož dlouho zanedbávaná půda zarostla bílým a pozbyla schopnosti plodit.
3: Vážení akcionáři, jakkoliv se obecná zkáza jeví neodvratnou, já, generální ředitel Almy, znám samozřejmě řešení. S okamžitou platností propouštím veškerý básnický personál, zavírám veškeré naše továrny a přístroje na přeměnu duchovna na potraviny předělávám na obyčejné přístroje na výrobu umělého hnojiva.
1: Přes protesty skoprnělých akcionářů prosadil geniální Crawford svou a záhadný jeho plán byl korunován pilným úspěchem. Literáti, jichž počet vzhledem k ohromné výnosnosti tohoto povolání dosáhl enormní výše, uvyklí změkčilému životu a neschopní znášeti sebe menší újmy, houfně hynuli zoufalstvím, hladem i sebevraždami. Ve 3 týdnech nebylo na světě básníka.
3: Vážení akcionáři, a teď přichází nová epocha pro naši epochální Almu. Zřídí v 1000 provozoven sběrných surovin, dávám sebrati všechny kosti mrtvých poetů a za několik dní budou chrlit naše továrny myriády pytlů vytěženého z nich umělého hnojiva, jimž bude skypřená neplodnou sestavší půda a výživa lidstva bude zabezpečena opět normálním způsobem. Přesto však naše revoluční počínání, tato negace nebyla zbytečnou, neboť jsme prokázali lidstvu další službu. Jednou provždy jsme je zbavili všech básníků.

0: píše. Hodláš-li však štěstí dokonalého dosíci, vůbec ničeho nepiš, ale nóbrž spekulacím valutovým raději se oddej, abys bez práce živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
1: Jakož pak i nám.
0: Jakož pak i nám.
2: Jakož pak

0: Přejete si?
1: Ano, já bych potřebovala žádost k podnikání, víte? A vy si na tu Slavii napište jedničku. Oni vyhrajou 1-0 gólem z penalty, víte?
0: Myslíte?
1: Ne, nemyslím, to já nevím. To já vím.
0: Prosím vás, jak to můžete vědět? Teď ten zápas se hraje tuhle neděli, to nemůžete vědět, teda, že byste byla maminkou rozhodčího, co to bude pískat. To...
1: Ale to já, pane, ani nevím, že se tam něco píská, ale mně se to ukázalo, že vyhrajou, rozumíte? No a vy mi ukažte ten formulář.
0: Jo, no posaďte se, posaďte se, posaďte se. No,
1: ano,
0: formulář, ten máte tady,
1: tak, ano,
0: jo, to si jo, pěkně vyplňte, no, jak to tam je, tak, potom nějak lidu, jméno, příjmení,
1: ano,
0: jo,
1: tak.
0: Jméno manžela, pokud žije ještě tyhle ty věci, jo? No, tak teda vám řekl, jo, a pokud to bude v pořádku, tak samozřejmě nevidím důvod neudělení živnostenského listu, víte? Ale řeknu vám, tak vy říkáte teda golem z penalty, no to jsem blázen teda. Kdo ji tam tak jako vůbec může kopat?
1: Mráček Antonín.
0: Mráček, to ani neznám, ten kope ve Slavii.
1: Ne. Mráček kope hroby, to je můj manžel, rozumíte?
0: Jo, tak...
1: Jistě, já to tady
0: vyplňujete, já jsem nevěděl, že vy vlastně už vyplňujete to žádost. Jo, no, dobře. No, poslyšte, paní...
1: No tak asi Mráčková, že jo?
0: No,
1: když on je Mráček a je můj manžel.
0: Ano.
1: No to vy mě takhle pletete, to já nikdy...
0: Ne, to počkejte, to ještě mě musíte říct jako... Paní Mráčková, a v čem vy vlastně vůbec chcete podnikat?
1: V obýváku. Víte, on teda není moc velký, ale to mý řemeslo k tomu, to úplně stačí.
0: Počkej, ale potřebuji vědět, co je to vaše řemeslo, to jste neřekla.
1: Jo, to jsem neřekla, ježíš, promiňte, no tak promiňte, já jsem jasnovidka, víte, no, ale já to zatím teda dělám jenom na takový amatérský bázi, víte, jenom tak pro zábavu. Helejte, pane, korunu jsem zatím za to nevzala a právě, že bych na druhou stranu zase ráda vzala, no, tak no. Proto bych potřebovala to oprávnění.
0: Ano, no, pochopitelně, tak, abyste taky mohla začít platit daně, že jo?
1: Daně já platím. Ona teda ke mně chodí jednou týdně uklízet, vy znáte Danu.
0: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
1: Jo, vy jste myslel daně.
0: No.
1: Jako daně.
0: Ano.
1: Ježišmarja, já myslel daně jako daně.
0: Ne.
1: Víte?
0: Já jsem nemyslel jako vaší daně, já jsem myslel tady...
1: myslel vaší daně.
0: Naše daně.
1: Ano. Tak to jsme si dostali.
0: No, tak podívejte se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
1: Já jsem jasnovidka.
0: No to koukám jako blázen, no, tak to tu jedničku na Slavii si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
1: Já vám to řeknu, špatně.
0: Jako špatně pro koho?
1: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten všechno.
0: Ale... Paní Mráčková, pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
1: no,
0: samozřejmě. No,
1: to mě podržte.
0: To není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte, třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
1: Z koule.
0: Z koule, jako z paměti, jo?
1: Ne, to jsem dal z koule, jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
0: No, říkají to o mně, no.
1: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blonďáka. To bude někdo z rodiny, ne?
0: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondiáka v rodině.
1: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně. No helejte, no to tady...
0: Ukažte mi to.
1: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
0: ale
1: jo?
0: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ne, ne, ono ne. Vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože no. Blondiák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, se, ale když...
1: Ne, nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
0: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
1: No, jedno. Já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
0: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy no, nedal. Ale jim, aby jsme ale to zkrátili, podívejte se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
1: Není.
0: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
1: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
0: Víte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
1: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. No,
0: myslím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
1: No, počkejte, jo, to já nemůžu právě, to já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte, ale... to přece na černo to nejde,
0: počkejte,
1: to drahej pane, to
0: ale
1: nejde
0: jako
1: na černo.
0: Zase jsme tady sami, tak no, snad sami byste jsme... to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
1: Tak pane referente,
0: no.
1: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte, jo, tak už jsem u vás v ložnici.
0: Přímo takhle?
1: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
0: No, jo, no to je zrzavý.
1: Jo, vaší manželky.
0: Ne, to je moje.
1: Jo, to je
0: moje,
1: vaš...
0: ale malý se jmenoval zrzavý, ten takhle, se to maloval, víte?
1: Takhle, helejte, ale on je nějaký makřivo.
0: To je docela možný, u nás občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
1: ale
0: víte?
1: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
0: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
1: můžu,
0: jestli
1: můžu,
0: přijde.
1: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte 11. května.
0: Kolik?
1: 11. května.
0: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč?
1: Těkko?
0: Dneska je 11. května.
1: No právě, no právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
0: Moment, počkejte.
1: No.
0: Vy chcete říct,
1: co?
0: Že to, co vy tam vidíte,
1: no.
0: Ložnice, postel,
1: ložnice, postel,
0: blondiák u no. nás doma, že to všechno se odehrává teď?
1: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmaš.
0: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno vím! Oblíkni se ti říkám! Oblíknout!
1: Ale ona už se oblíká.
0: Jo?
1: Jo, ona už se oblíká.
0: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
1: Ne, tak za 3 dny, až za 3 dny.
0: Přijdu možná až za 3 dny.
1: Jo.
0: Cože? Kde budu, no kde budu?
1: Na chalupě.
0: Na chalupě budu.
1: Se svojí sekretářkou.
0: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar!
1: Ježiši, teda... Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
0: No
1: teda,
0: jo.
1: Ta vám dala.
0: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla, no, vás jo, mě no. seslalo samo nebe, no. Vy jste mě vlastně zachránila,
1: no,
0: bych
1: jo.
0: se nikdy nedověděl tyhle no, věci. No, paní no. Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
1: No tak to já bych vám řekl, kdybyste mi tam razil tě, razíčko.
0: Ale pro vás,
1: jo, no. No,
0: vy jste opravdu
1: já
0: machr.
1: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo? jednu tu zataněnou, nevěrnou tu vaši sekretářku, no, že jo? Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No. Můžete mi to poslat poštou. Děkuji.
2: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer. My jsme v minulé sezóně dělali to, že jsme vyzývali obecenstvo, ať se ptají, a museli jsme s tím přestat. Protože já jsem vždycky vyzval, ptejte se, cokoliv vás napadne, jenom zvedněte ruku. Ono, jak se mají ptát, když oni nepustí ke slovu?
3: Já bych hrozně rád, aby dnešní večer byl takovou besedou, tak aby jsme si povídali, co je nového, co doma, co vaši, jak se máte.
4: Ano, na jiný téma, půjdem na kameňáky. Povídej, vůbec jak vznikne ten nápad?
3: To byla úplná náhoda. Marodil jsem, ležel jsem v posteli a já jsem hrozně špatný pacient. Já nevytočím se potit, já furt jedna noha tam, druhá tam, lítám po bytě. Vzpomněl jsem si na něco, hledal jsem nějakou adresu ve starém diáři, byla to účtenka z hospody, na které jsem měl ale poznamenáno asi 5 nebo 6 anekdot, které jsme si kdysi při víně v družném hovoru s kolegy vyprávěli. Tak jsem to také sebral, koukal na to, říkal jsem, tohle je bezvadný vtip, ten taky. Ježíš, tenhle ten bych mohl použít ve filmu, tenhle ten taky. Teď já bych mohl všechny použít ve filmu. Teď já bych mohl udělat celý film postavený na vtipech. Nápad, byl jsem do postele, dal jsem blok tušku, psal jsem si všechny vtipy, na které jsem si vzpomněl, obvolal jsem všechny svoje známé, které mě posílají svoje oblíbené vtipy, zavolal jsem do nakladatelství Trnky Brnky, mě poslali nějaké svoje starší výtisky, zkrátka vzniknul Kameňák jedna vyloženě na bázi anekdot. Návštěvnost nebo úspěch toho filmu byl veliký a páni producenti mě donutili, abych točil pokračování. Protože jsem dostal spoustu dopisů od lidí, ve kterých mě posílají svoje oblíbené vtipy a anekdoty nebo veselé příhody ze svého života, veselé příhody ze života sousedů a tak dále. Takže já vám můžu říct, že nakonec se to sešlo a já mám na půdě na chalupě asi na 60 tisíc dopisů. Tam je asi 30 beden od banánů plný dopisů. To není vůbec možný přečíst samozřejmě, to je nadlidský úkon. My to máme na půdě jako tepelnou izolaci. Nikdo tam má seno, nikdo tam má slámu. My tam máme dopisy a čas od času nějaký ty dopisy vezmu a čtu, třeba když je blbý počasí, mamce to vyprávím a řeknu, mami, tohle je bezvadný vtip. A třeba nějaký košilatý, rozumíte, matka říká, popovaž se ho dát do filmu. Ukaž, já to hodinu kameny, to jsem, jo. Takže vám můžu říct, že opravdu je to velice těžký, protože moje maminka, když viděla Kameňák 2 nakonec, no, tak teda jako chválu jsem nesklidil, mám můžu říct.
4: No a když byla premiéra, lidi vstali, tleskali, z nich dostal kytku, klanil se jako medvěd. A když si ty lidi sedli po těch ovacích, tak v první řadě stala paní, to byla paní Trošková, a pronesla památnou větu, doufám, Zdeňku, že po třetí už takovouhle sprosťárnu nenatočíš. A ty si na to odpověděl, co?
3: Ano, maminko, maminka čerka, tady máš pohádky Boženy Němcový, ty toč. Mám já potom poslouchat tamhle od Jiřky Nováku nebo od Stary Kotroušový, že ti nechám točit takový zprosťárny u nás. Takže já jsem říkal, dobře, mama, ano. Jenže druhý díl měl u diváku ještě větší úspěch a páni producenti tlačili, aby do třetice všeho dobrého a zlého udělal Kameňák číslo 3. Helena Růžičková, když jsme začali točit první díl, tako vyvěštila, bych řekl, nebo vypočítala. Řekla, mě budou 3, já jsem, že se zbláznila, vidíte, to pravdu měla, jako vždycky ostatně. Já jsem říkal, páni producenti, musíte se dovolit, mamá. A páni producenti napsali dopis, vážená milá paní Trošková, obracíme se na vás s prosbou, jestli by se byla tak moc hodná a dovolila svému synu Zdeňkovi Troškovi natočit Kameňák číslo 3. A maminka to nepodepsala. A já točil přes zákaz pod hrozbou, že budu vyděděn. Vzniknul Kameňák číslo 3 přece jenom, protože opravdu těch fórů, co jsme dostali, bylo čím dál tím víc a víc. Těžká práce to byla. Nemyslíte si, že číst anekdoty je něco veselého. To je úmorná práce. My jsme je museli rozdělit na 4 hromádky. Hned vám řeknu proč. Na té první hromádce byly vtipy tak sprostý, že nemůžete vyprávět ani po tmě. na to, že abyste je filmovali. A je zajímavý, že pod velkou většinou byly podepsané dámy. Na druhé hromádce byly vtipy zase tak blbí, že s nima náš táta zatápil v kotli. To byly jako, že třeba sedí kráva na stromě, plete svetr, okolo letí autobus, no tak jako to. Na té třetí hromádce jsou vtipy takovýho rázu, že teda jako nevíte, jestli je vůbec můžete použít, abyste nebyli napadeni nějakou takovou společností, která třeba tady hájí právo zde žijících menšin.
4: Třeba Romů.
3: Třeba Romů, Vietnamců, gejů, já nevím, Židů, prostě všecko možný tam je na té třetí hromadě. A na té čtvrté hromadě to jsou ty vtipy, které můžete použít. Dostávám pořád. Před 14 dny jsem dostal moc hezký vtípek. Od dívky, školačky, tam mohla chodit tak do třetí nebo do čtvrtý třídy podle písma, to byly takovýhle písma na velikánský. Poslala mě dva vtipy roztomilý. Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle. A říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano, holčičko, mám tady miminko. A máš ho ráda? To víš, že ho mám ráda. Moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu. Ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A maminka říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. A pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou. A ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on! Opravdu těch vtipů je hromada, já samozřejmě se všechny nepamatuju, jeden pro druhý zapomenu, ale jsou tam takový hezký vtipy. Když dovolíte, já bych řekl třeba ten nejslušnější z té první hromádky. Na patologii pitvá patolog pana Nováka. Pitvá a kleno koukne a řekne, hergot, ale ten Novák má velkýho pindoura, to já musím jít ukázat domů manželce, tohleto. Tak ho uřízne, dá ho do igeliťáku, přijde domů, položí také na stůl a říká, Věruško, pojď se na něco podívat. A Věruška před kuchyní říká, co je? No nekecej, Novák je po smrti, jo. No, tak vidíte, to taky nejde natočit takovýhle vtip. Takže to jsou opravdu fóry. Kolikrát se smějeme, můžu vám říct, ve třetím díle Kameňáku mě hrála velice silná, ta početná romská rodina. Dělal jsem konkurs v Rokycanech, tady u Plzně. A můžu vám říct, že jich přišlo asi 120. A nejhůř v oblečenej jsem tam byl já. Já přišel ve Vietnamkách, v kratěsek a v triku. Oni přišli všichni jak na svatbu. Načesaný, namydlený, nastrojený, opravdu teda klobouk dolů. A všichni, a to je důležitý, všichni, kteří byli před kamerou, byli naprosto skvělí herecky. Opravdu. A potom, kdo z vás ten Kameňák si už viděl, tak mi dá za pravdu, že ta rodina tam fungovala bezvadně a byli úžasní a mám v nich velikánskou radost. Opravdu musím říct, že mnohý český herec a herka by se od nich mohli učit.
4: Ježí Zdenku, teď mi připomněl, on nám přece ten jejich šéf vyprávěl nádherný for, přece
3: on. No, a ten byl krásný, a ten taky nejde použít. Počkejte, kdo to bylo. Jo, potká Dežo Joža a říká mu, ty Jožo, ty mě řekni, ty jsi tmavý, já jsem tmavý. Ty máš tmavou ženu doma, já mám tmavou ženu doma. Ty máš tmavé dítě a já mám bílé. Jak je to možné? A Jožo na něj kouká a říká, ty Dežo, ty mě pověz, máš taky takhle dlouhý péro jako já? On říká, no tož to mám. A i tak to tlustý? No tak tož to nemám. No tak vidíš, vole, jde ti tam světlo. Bába Kropáčková, paní Vejvodová, určitě si pamatujete, to je ta 80-letá babka, která za pomoci modrého pramene znásilňovala muže v Kameňákově. Můžu vám říct, že opravdu, to mě sám pán Bůh poslal do cesty tuto paní, šel jsem na metro, zastavil mě jakýsi pán a ptal se mě na jakousi ulici. Já mu to vysvětluju, kudy kam, a z metra vystupovala právě paní Vejvodová, poznala mě po hlase a říká, je, pan režisér, je, pan režisér, podepište se mi, mě se už podepsal i Rafael Kubelík v 46. A než našla vůbec té kabele kus papíru a tušku, což trvalo takových 5-6 minut, tak mě za tu chvilku stačila říct skoro celý životopis. A já tak na ní koukal a říkal jsem si, no to je úžasná paní tohleto, to já bych potřeboval do filmu na tu roli, neboť jsem mi do té doby ještě neměl obsazenou. A já říkal, paní, vy se mi líbíte. A ona udělala, ale mě to vím. A já se, ne jako, že bych se vás dal do filmu. A ona říkala, a ne, to není možné, pa, je to možný. Opravdu, já říkala, opravdu. Čestný slovo, já panu, čestný slovo. No tohle to, až já řeknu u nás bábám v domově důchodu, tak se to posadám, A bylo to. To bylo koncem března a začátkem srpna, nebo kdo točili, produkce přivezla paní Vejvodovou do Týna nad Vltavou, kde jsme natáčeli. Ubytovali jsme ji na hotelu a já jí říkám, paní Vejvodová, mezi 7 a 8 hodinou večer se tady sejdeme v jídelně a já vám zároveň řeknu, co zítra budeme natáčet. 7:30, 8:30, 9:30. Paní Vejvodová nikde. 9 na pokoji nebyla, nikde nebyla, v hospodě nebyla. Ježíš Maria, kam se ztratila? 9:30, 9:45 hledáme okolo hotelu. Všude, jestli chudák tam nikde nepadla, neklopítla. Voláme, nikde nic, 10:00, 10:30, už chodíme okolo řeky, tam teče Vltava. Jestli náhodou tam někde se nezamotala, už já neplave Orlíku tam, jo. Nahoře takový temnej háj, kdo to tam zná z vás, teda v tom Týně nad Vltavou. Jaba tam leží v oboře nožičky nahoře. No a vy se smějete, mladá paní, bude byli kasárna, jako jo. Hledáme, hledáme, bylo 11:45, my říkám, musíme zavolat policii, to není možný tohleto. A najednou proti nám jdou takový rozjařený chlapci a říkal jeden, ty vole, ale ta bába, ta byla hustá. Já jsem zpozorněl. Říkal jsem, mladenci, jaká bába, jaká hustá. Tam na diskotéce je taková bába na baru, ale ta je skvělá, teda ta tam řádí jak tajfun. My jsme vešli na diskotéku, paní Vejvodová seděla na barové židličce, tady měla bílý víno, cigaretu v ruce, tady měla vodku Puškin. Vedle ní na tom baru leželi takhle. 3 úplně ožralí vojáci, ona je zlikvidovala. Oni nestačili a mi říká, šéfe, podívejte se, to vojsko dneska hovno vydrží, s nima žádnou válku nevyhrajeme. Já říká, paní Vejvodová, kde jste? Tady. Já pak, kde jste měla být mezi 7 a 8 hodinou? Tady. Zapomněla samozřejmě na to. Tam se jí líbilo, já pak víte, tak jdem spát. Ne, jestli chceš spát, tak mi se tady líbí. Až 4:30 ji doprovodili mládenci domů. A v 7 hodin už seděla v maskérně a už jako zase cigaretu a kafíčko. Jo. Normálně babka Temelínka, vám řeknu, jo. Já vůbec nevím, čím se dopuje, protože tam měla takový energie. Ona okamžitě věděla, kdo na jakém pokoji a s kým bydlí. Kdo v kolik hodin od koho šel. Ale aby si zapamatovala 2 věty ze scénáře, ani omylem. Ani omylem.
4: Já se ještě musím vrátit tvojí matce. Vůbec bylo zajímavé, jak se tam zjevila, že jo?
3: Mí rodiče vůbec nejezdí na natáčení filmu. Byli jednou, když jsme točili Princeznu Zemlejna, to bylo tam přes kopec, tak se přijeli podívat na natáčení, jednou neděli odpoledne, jinak nejezdí. A najednou představte si, moje mama, která byla zásadně proti tomu, abych točil tyto sprostý filmy, tak se najednou zjevila na natáčení v den a ve chvíli, kdy jsem točil ten nejsprostší záběr. Moje maminka tam stála a my jsme točili před tím bordelem, tam tu scénu, kdo z vás viděl, jak ten sexuální loudil, ten hezký, tam na tu tabuli, kde bylo napsáno nabídka dne, kreslil ten velký kosoštverec. Moje maminka se tvářila, jakože té geometrii vůbec nerozumí. Ale doma, co jsem si potom teda vytrpěl. No jak se to stalo? Moje dobrá známa paní Věruška s maminkou, Stýna nad Vltavou, Mašku, mě chtěli udělat radost a překvapení, domluvili se s mamá, dojeli pro ní autem, v neděli přivezli do Tejna, šli na mši do kostela a po mši i s panem farářem se vydali na Horní náměstí, kde Zdeneček hezky filmoval. Já říkám, no to snad není pravda, tohle to si nevymyslíte vůbec, no.
4: Je to konečná série?
3: Já si myslím, že jo, ta že dotřetí ze všeho dobrého, hodlého. I když mě pořád lidi zastavují, jak je pan troška pokračujte v tom, ať se máme čemu smát. Tudy mě jedna paní zastavila a říkala, helejte, já doma vařím, já doma žehlím, pustím si tam kameňáky a je mi to hned všechno daleko veselější, to, ta práce monotónní a udělám hromadu práce přitom. To je bezvadný, děkuju, upřímná. Ne, já se ještě vrátím k té paní Kropáčkové, protože ona je bezvadná, ona jak se stala slavnou a bydlí v Praze. Tak když jede metrem, tak ji ty lidi poznávají, hlavně teda mládež školní. To jedou děti z 5. a 6. třída, křičí, ty vole, Baka Kropáčková, kluci, ať vás nepřeřízne. No. A ona má takovou velkou kabelu a také si vždycky sedne v tom metru a vybere si vždycky nějakého chlapa, který sedí proti ní a takhle sedí a takhle na něj dělá. Mrká na něj tohleto. Lidi se začalo uculovat okolo, on začal červenat, protože neví, co by. A máma v hraní. A pak odevře tu kabelu a vytáhne skleněnou placatici, kde má tu modrou vodu. A to už se směje celý metr, rozumíte? Takže ona má obrovský smysl pro humor. Neuvěřitelný, ale já vám řeknu, co mě provedla. Jeli jsme na zakončení festivalu Febiofest do Krnova. To je až tam na polských hranicích. Jeli jsme na poslední chvíli, dostali jsme od pořadatelů krásnou novou limuzínu, bylo to nějaký Volvo 60 nebo 80, já to zrovna nevyznám. Mladýho kluka šoféra v košilce bílé, v kravatě, řídil. Já jsem seděl vedle něho a vzadu na sedadle trůnila bába Kropáčková. Ježiš, to je auto tohleto. No to je krásný, halejte, ježiš, mrt. Úplně nový. A pan, ať nešahajte, ať vás to třeba nekatapultuje, říkám ven, jo, tak nemačkejte. Jedeme, a jak říkám, jeli jsme na poslední chvíli, takže ten řidič jel 180, najednou slyším, ježišmarja Jozef, no to jsem tomu dala. Já se otočím, ona si nalejvala v termosky čaj, a jak to houplo, nebo on přibrzdil, já nevím, prostě celá se zlila. Tady odsaď až sem nedolu. Říká, ježišmarja, i to sedadlo jsem polila Krista Pána. Vytáhla kapesník, kdy tam začala taky utírat. Já pa, prosím vám, nechte to bejt. Rozmažete tam ty holuby ještě na tom. Jaký holuby, to je prostě, já mám nový kapesník Krista Pána, tohleto. Co udělala? Sundala si blůzičku a pověsila si ji na moje opěradlo. Sundala si sukni, tu si pověsila na jeho opěradlo. Sundala si kombine, to dala dozadu na okýnko a seděla tam pod prsten. No. Pod prsence a v těch bombardiákách, rozumíte? A te, protože i tady měla mokrý, tak seděla, takhle se je sušila. A takhle jsme jeli. A já jsem se otočil a říkal, no to snad není pravda, tohleto. Co to děláte, jsem říkal. On říkal, musíte to usušit, ne? Já představte si, my jedeme rychle 180 tadyhle, zastaví nás policajt. A co bude? Zítra bude napsáno v Blesku. Režisér troška chtěl znásilnit stařenku, už ji měl rozbalenou v autě. A ten kluk si to uvědomil, ten řidič je úplně zbler, jo, rozumíte, úplně bez zelený. Já mám mladý muž, kdyby se tak stalo a zastavil nás policajt, prosím vás, dojdete k němu, prudce dupnete na brzdy, jak v americkém filmu, vyskočíme oba z toho auta, necháme otevřený dvířka, schováme se za něj a budeme mu říkat, děkujeme vám, pane policajt, že jste nás zastavil, podívejte se, vy jste nám zachránil život, tam sedí bába Kropáčková skoro nahá a chtěla nás zajít znásilnit. No sranda s tím byla veliká, když jsme měli rozloučkový večírek, poslední, teda takovej ten takzvaná dotočná, kde se sejdou herci a štáb, po natočení filmu, je taková slavnostní večeře a tak jsme se tam rozloučili, poděkovali jsme si navzájem a bylo asi 10:45, jsem odcházel domů. A vidím Kropáčková u stolu, pivo, červený víno, becherovka, zelená, fernet a vodka. Japa, bude vám špatně, Andulko. Jdo, píp, Japa, tak jsem šel. odešel jsem, jak říkám, bylo 11:15, druhý den v 9:30 ráno telefon. Říkám, prosím, Troška. Dobrý den, tady ředitelka domova důchodců. Pane Troška, tak takhle ne. To bychom si nerozuměli. Jeba, prosím, co pak se děje? Co pak se děje? V 9:30 ráno se nám přivedli paní Kropáčkovou úplně tuhou. Vůbec jsme ji nemohli vypáčit z auta. To byla úplně boží. Tak jí musela sedět ve vrátnici od těch 5 hodin do těch 8, se pamatovala, protože jsme se jí báli dát do postele, aby se náhodou neudusila, kdyby na to. Jeba, proč mi to říkáte? Já tam u toho nebyl. Já nejsem její chůva. Za prvé ona je plnoletá, za druhý je svéprávná a za třetí, když jsem jí po 10. hodině večer řekl, že jestli to všechno vypije, že jí bude špatně a ona mě poslala do pryč, tak jsem šel. Pak jsem říkal, ne, paní ředitelko, uděláme to takhle, prosím vás, řekněte jí, že jste mi to žalovala, že jsem byl moc pozloben a že jsem řekl, že už s náma nikdy nikam nepojede, na žádnou premiéru, na žádnou prezentaci filmu, nikam. Za 14 dní jsme přijeli do nějakého města s premiérou. Bába Kropáčková jela s jinými herci v jiném autě. Já přijel asi 4 hodiny po. Vejdu do té místnosti, kde jsme měli jako sraz. Tam seděla Kropáčková u stolu. Vedle ní seděli nějaký ty novináři. Jak mě spatřila, jak jsem večer udělala. Ježišmarja Josefě, odpuste mi to, pro Boha Krista Pána. Odpuste mi to, já už se nikdy živu dělat, nebožeru, ježišmarja. Já jsem se musel obrátit. Protože v tom momentě mě naskočil v obrázek Sarky Farky Loupežníka z filmu Hrátky s čertem. To bylo úplně přesný, to bylo úplně samý. Já jsem jim tak není zahrozil, říkal jsem, vy. Jo. Ne, jestli sranda veliká. Můžu vám říct, že takovou energii, jakou má ve svých 80 letech, to nemá kolikrát 20-letý kluk nebo holka.
4: Ty ještě řekni, jak jsme byli někde na tom festivalu a jak tam posadili vedle Dolly Buster a bábu Kropáčkovou, jak tam přišel ten dotaz.
3: Někdy se ty lidi stydí ptát, ale když dáte lístečky, tak ty lidi napíšou. To se nebojí, nestydí. Nemusíte podepsat, nebo se napíšou úplně jinak. Přišel dotaz. Prosím vás pěkně, kdo má větší kozy? Dolly Buster nebo bába Kropáčková? Já nevím, jestli víte, kdo to je Dolly Buster. Dolly Buster, no, tak je slavná pornohvězda, převyvinutá. Tak jsem odpověděl, no, Dolly Buster má větší, bába Kropáčková delší. Ona bere všechno s obrovským humorem a nadhledem. Bezvadná paní.
4: Když se točila pohádka z pekla štěstí, tam byl přece Karel Gott.
3: No, Karel Gott, samozřejmě. Karel Gott byl na premiéře z pekla štěstí 1 a říkal, já bych si taky někdy zahrál takhle v nějaké pohádce. To by mě bavilo. A když jsme za 2 roky na to připravovali z pekla štěstí 2, tak jsem říkal, koho já obsadím do role Lucipera? Gota, já to volám Gotovi. A produkci mi říkají, to ne, čověče, to moc naštve. Ba to by se naštval. Chtěl hrát ve filmu, pohádce, to tady má roli. On už mě hlavu neutrhne. Tak na telefon, říkal jsem mu, dobrý den, Kájo, tady je Zdeněk Troška. Je Zdeňku, dobrý den. Jepa, já mám pro vás roli, Kájo, budeme dělat pokračování z pekla štěstí. Vy jste řekli, že byste si zahrál rád v pohádce. Mám tu pro vás roli šéfa pekla, Lucipera. No to je bezvadné, opravdu úžasné, nadšenej, že bude hrát roli, že to nebude ani God, že tam nebude ani zpívat, že opravdu bude jako herec hrát roli. Já jsem asi 3x nebo 4x musel jezdit do vily za ním se scénářem, protože Karel měl potřebu sedět nad rolí a rozebírat ji po stránce psychologicko-filozofické. Nebo Kájo, to je čert, jaká pak tam žádná psychologická.

0: Ani se jim pářilo u pusy, dokonce i se všimněte, když to uvidíte, jak tam ta Sabina Laurinová hraje na tu mandolínu a zpívá tu písničku, takhle si kouří od huby, jo, to bylo trošku. Takže tam byla zima příšerná v pekle, nicméně ten Karel Gott neřekl jedno písmemo, že je mu zima, že je unavený, že se bojí, že nastydne, že se mu chce spát, ne. Opravdu profesionál, každým coulem, seděl vedle mě na židli, díval se na ty záznamy, co tam máme na těch obrazovkách a prostě opravdu byl ve střehu pořád. No a přišel jeho záběr, pataká jo, tady princezna s králem tady křičí, řvou, dělají tady binec, vyšlehnou plameny pekelné okolo trůnu, vy se zjevíte a řeknete, tak dost, jo, tady ten záběr uděláme, pojďme na místa, kamera, akce. Vyšlehly plameny pekelné, Karel stál v trůnu a říká, tak dost. Oba stop, Kájo, musíte přidat na hlase, aby vás bylo slyšet na celý to peklo, abyste překřičili tady na Sabinu a Vláďu Brabce. Kamera. Tak dost. Kájo, ještě víc nahlas. Říká, no Zdeňku, vy můžete křičet, vy máte bas, ale já jsem tenor, já se překřiknu. Tak nakonec opravdu ten Karel přidal na hlase, co nejvíc mohl. Ale co vám chci říct, hned ten první večer v těch pustinách tam najednou se objevily dva autobusy Ausbundesrepublik Deutschland plný jeho faninek a fanoušů, vylezli z autobusu a volali unser Karl, unser Karl. On Karl vyšel v těch gumákách, protože jak furt pršelo, tak tam bylo takovýho bláta a oni ječeli, pištěli, omdlevali divne, Karel se s nima fotografoval, podepisoval se jim, rozumíte, oni byli u blaženosti nebeské přímo, až do 4 hodin do rána tam trčeli, koukali se, jak mistr točí, on jim potom zpíval Libíne Mája, včelka Mája, no to oni měli orgazmus, ty dámy skoro u toho, rozumíte. Druhou noc, 5 autobusů. To už jsme tam měli policii Stachova, který tam dávali pozor, ale musím vám říct, teda klobouk dolů. Tam prostě jsou tak vycvičený, že když víš, že tam nesmí vstoupit, tak tam nestoupili. No Kája v hvězdách první velikosti, tak oni to měli obrovskou radost. A čtvrtý den byla sobota, aby jsme točili odpoledne už něco, nějaké věci tam. A pak jsme čekali, až se sedmí, vrátili jsme se do té zříceniny a pokračovali jsme ve scénách pekle. A jeli jsme, protože jsme bydleli v Tachově, jeli jsme na plac po obědě ve 2 hodiny, všecky příjezdové cesty z obou stran zašancovaný autama, autobusy, autokárky. Jeba, co se to tady děje? Nic. Lidi se přijeli podívat, jak filmujete. Tam prostě asi 3000 lidí. A už tam byli Vietnamci a prodávali grilovaný kuřata a podprsenky, jak jistelý okurky, všecko na světě. Je páno, to je opravdu úžas. Musím říct, přátelé, že opravdu, čím větší kumštíř, ale opravdický kumštíř, tak je skromnější, vstřícnější, pozornější. Protože ten Karel Gott, stejně jako ta Sabina Laurinová, stejně jako Dan Hůlka, to byly takový pusinky při tom natáčení, že opravdu byla obrovská radost s nima pracovat.
1: Teď jsem si vzpomněl taky na jednu historku, Blanarovičova.
0: No Ivetka, tak to víte, Ivetka to je živel, taky to je rtuť v těle. Já jsem si obsadil před lety do pohádky o princezně Jasněnci a letajícím ševci, tam hrála tu malou ježibabku. A po letech potom jsem si říkal, Ježíš, kdo by tak mohl hrát toho čertíka v princezně Zemli? Blanarovičová. Beru telefonka, Babeto, ahoj, Deněk. Je čau, ten, do co je? Já budu točit pohádku. Princezna. Je, pano, princeznu zrovna hrát nebudeš? No prosím tě, neříkej, že zase budu hrát nějakou příšernou čarodejnici. Je, pano, čarodejnici ne, Ivetko. Čarodejnici ne. Čerta. Ticho, říká, na čertici, když už ne. Je, pane, čerta. Ježišmar, já už nemůžu hrát ani ženskou. Nejenom, že to bude nějaká příšera, ale už to bude dokonce i chlap. No a jak vidíte, své role se zhostila naprosto geniálně. Já nevím, neznám jinou herečku nebo herce, který by mohl takhle dobře zahrát toho čertíka, jak to zahrála ta Iveta, že jo, samozřejmě. Rada s ním byla veliká. Mně jí bylo líto, protože se to točilo v létě. Červené srpenec, vedro, my tam v kraťasech napůl nahý. A ona na sobě trikot, na tom trikotu měla ten kostým těch kožešin, napatlaná těma maskama, nalepený fousy, ten mastik, který to štípalo, svědělo, rozumíte, paruku, dolepený uši, zuby falešní, obočí, všechno tohleto, drápy nalepený na rukou. Teď tam seděla za komínem, slunce do ní pražil, světla do ní prali. Ona říká, já už nechci být dramatická umělkyně. Sundejte mě dolů, to je hrozně, já vám tady chcípnu, bude se mě chcíplej čer, tohle to je něco, vy si tam lítáte v plavkách, já tu sedím v kožiše. Zabrčela. A její manžel, který se na to přijde podívat rovna, říká, Kdyby si měla kozy jak Brigitta Nielsen,

0: by si nemusela dělat čerta za komínem. Marka, co dejte mě do rohu zvrátit? Její syn Matyáš, rozkošné to dítě tenkrát ještě, trpělo strašně moc, že jeho maminka hrála tu čarodejnici. Protože děti ve škole mu říkají, ty máš ale pošklivou maminku, blá. A teď, když babetka točila toho čerta, tak ten Matyáš, který měl asi 5 let, tak tatínek ho vzal sebou, že pojedou se podívat, jak maminka filmuje pohádku. Ale neřekl mu, co maminka hraje. Teď přijel na ten plac a ten Matyáš vystoupil z toho auta a kouká, kdy bude krásná princezna, která jemu poběží. A nejenom se úplně vidět, jestli proti němu běží čert. Kluk začal couvat, vyděšený, oči navrch hlavy. A Iveta říká, to jsou já, tvoja mamička, co jsi mě nepoznal? To je Slovenka, že jo, tohleto. Dítě zbledlo, otočilo se a trapem utíkalo do lesa. Ona utíkala za ní, říkala, Matyáš, to jsou já, tvoja mamička, pozri, těmi to prsníky jsou mě chodila. Tak to. Ne, dítě letělo do lesa, táta ho tam hledal, kluk seděl za bukem, řval, že nechce mít takovou škaredou maminku. Teda hra jednou z toho takovýhle příšery. Dlouho mu to trvalo, než se vůbec rovná s tím, že je to opravdu jenom role a že jeho maminka je krásná a hodná.
1: Tak Zdenku, a já bych teď čel na tvoje nejslavnější filmy Slunce, seno, jahody, další pokračování. To jsou filmy, které už by se dalo skoro říct, že jsou pro pamětníky. Jak se ti vůbec podařilo v těch Hošticích skloubit ty profesionální herce s těma lidma od vás? Co si budeme povídat? Ten film se dělá vlastně na place úplně jinak. Jakou oni měli představu? Si mysleli, že to bude hra jako divadlo, ne?
0: Přesně tak. Mysleli si, že přijdou nějaký herci z Prahy, navsi, že se hrajou divadlo, někdo to nafilmuje takhle a hotovo 20. A film se točí po kousíčkách na přeskáčku. Máte konec. Začátek, prostředek, takhle a takhle a takhle. Vůbec nevěděli ty babky, která ví je. Nejmladší bylo asi 82 a nejstarší 94. Tak se dovedete představit, co to bylo za světu. Jenom jsem říkal, nic nad ničím nepřemýšlejte, dělejte jenom, co já vám řeknu. Tak babky koukaly, to byla ta Kelišová, to byla vzdálená příbuzná moje, ještě na vyzmačené strany, ta teta. Tak taky říkal, Ježíš Maria, tohle to je divný film. Žádný děj to nemá, tam jdeme po hřbitově a nic, pak čumákujeme u hasičárny, taky nic, pak zase u Kravína, no to bude blbej film, ježi, a letěla ta naší babička, říkala, Martičko, nic vezlim, ale ten váš kluk to vůbec neumí, holka. A babička říkala, ježišmarja, jakž to? Říkala, hele, holka, mi takhle tohle to tamhle, žádný děj to nemá. Babička říkala, boj svatej, v té Praze nemají drobátko rozumu, takový aparát věří našemu klukovi. On to neumí, že to zkazí a zavrhu do kriminálu. Takže takhle to bylo. Můžu vám říct, že opravdu ta práce byla strašlivá, protože tam je třeba scéna, kdy sedí, na jedné straně stolu sedí ta Kelišová, na druhé straně sedí Růžičková a povídají si spolu. To se točí tak, že se nejdřív zasvítí jedna půlka místnosti, kde třeba sedí ta Kelišová a natočí se všechny záběry tím směrem. To znamená otázky, odpovědi, příchody, odchody, všecko. Pak se to zruší, kamera se dá na tu stranu, kde se dělá ta Kelišová, zasvítí a upraví se druhá část té dekorace, kde sedí ta Růžičková a točí se zase ta Růžičková. A ve střihně se to všecko prostříhá mezi sebou. To znamená, že ty dvě ženský spolu třeba u toho stolu vůbec nemusí sedět. Někdy tam je jedna, někdy jindy tam je ta druhá, pak se dá dohromady a vy máte pocit, že oni se spolu povídali a vůbec se tam nesetkali. To byl právě ten případ. Pateta, tady si sedněte, Kelišovej, a koukejte na mě, tady na Helenku, jako. A kde žije Helenka? Japano, není tady. No to vidím, že tady není. A kde žije? Japano, není tady, budete to říkat mně. A což bych to říkala tobě, když to mám říkat Heleně? Japano, říkám, Helenka tady dneska není. Ježišmarja, jak to, že tady dneska není? S kým já to budu povídat? Japano, vám říkám, se mnou si to budete povídat. Budete to říkat mně? No jo, ale to ty lidi poznají v tom biografu, že to není Růžičková, že jsi to ty. Je pál, já tam nebudu. Divnej film, tohle to je blbý, tohle to já. S kým já tady budu povídat? Pál, říkejte to, mě teta, jako já bych byla ta Růžičková. Už se hned letěla za babičkou žalovat, hále holka. Já tam hraju s Růžičkou, on tam vůbec není. Je pál, teta, s Helenou to budeme natáčet zítra. Já ale zítra nemůžu, já jdu doktorovi, já jsem vám to říkala. Já vás zítra ale potřebovat nebudu. Já to budu točit s Helenou, bude mluvit s vámi Helena, jako jak se mnou může mluvit, když budu u doktora. Takže stejně se mi to nevysvětlil nikdy, můžu vám říct, že s nima práce obrovská. Svatou trpělivost musíte mít a největší for byl, když byla premiéra ve Volini a na to pódium nastoupila celá ta světa těch herců, jsme se klaněli, děkovali, lidi tleskali před filmem. Kelišová Tam přišla, měla šaty z Krimplenu, kabelku z Tuzexu se klanila, lidi tleskali, mávali, ona plakala, říkala, tak jak to znala z filmu, z televize, tak klaněla, klaněla, pak šel film a jak film skončil, tak jsem viděl, jak proti mě rozběhla. S pěstičkou hroterka, počkej ty kany, tak ještě chytím. Ježišmarja, jakou já to hraju svini v tom filmu? No to svět neviděl, tohleto. Krista pána, co si lidi o mě pomyslí, nejčko? Že jsem taková i v životě, taková drbná pomlouvačná já, která se nikoho nevšimne. Na nikým se ani neohlídnu, na nikoho se ani nepodívám. Hele, hele, Mariana, hele, kam to se táhne, hele, hele, hele. To byla přesně ona, jo. Ta nemusela vůbec nic hrát, já jsem přesně věděl, koho si obsazuju do toho filmu totiž.
1: Jak si je donutil, že ty starý ženský jak běžej, že jo, teď každý bylo 150 let a oni běhali jak zátopek.
0: Ne. Jo, peníze jsou mocný kouzelník. Můžu vám říct, tak já jsem v roce 83, ten důchod těch starých dam byl 350, 380, 420, 430 korun. Oni dostávali tyto peníze měsíčně a my jsme jim dávali 100, 120 korun denně. Za ty peníze běhali, ani nohy neměli už. Takže ježišmarja, takovejch peněz, za co? Za co? Já, že tu sedím na té soudné lavici, já tu bez tak takhle sedím od rána do večera a oni mi nejčeště takový peníze za to dávají. Ježišmarja, ten kluk trošku je hodnej, tomu bychom prdel měli líbat. Ježišmarja, takových peněz, já si koupím svetr na zimu a uhlí, no ježišmarja. Oni měli pořád pocit, že ty peníze dostávají za nic. Potom začali vařit. Jedna přinesla lívance s borůvkovou tou omáčkou, tím žahourem, druhá, aby nebyla pozadu, udělala zase nějaký švestkový knedlíky, třetí udělala, já nevím, zase nějaký makový koláč a buchty a tohle to všecko, kde se předháněli, předháněli, ale sranda s nima byla třeba ta scéna, jak ty říkáš, Cecilka píská v okně na píšťalu a báby letí na faru. Teď jsem tam měl takové to mužstvo, tak jsem tam na ně koukal a říkal jsem, pane bože, dej jim sílu. Dej jim sílu, ať popoběhnu. Tak já jsem, tak teta, pojďte sem, haleďte. Cecilka píská ve okně na píšťalu a vy co nejvíc budete moc, pospíšíte, popoběhnete, utíkáte. Tak jsem to podsouval. Na tu faru, jo? Dobře, teta, pojďte sem, já vás tady postavím na tu startovní čáru. Tak teta jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, a pojedeme to rovnou na ostro, abyste se neunavili. Takže, dávejte pozor, teta, já vám ukážu, kudy poběžíte vy. Teď jsem ukázal tu trasu, teta, vy poběžíte tady tudy, vy poběžíte takhle tady tudy, jo, je to jasný, je to jasný. Takže jedeme na ostro, co nejvíc budete moct utíkat, poběžíte. Tak jsme se připravili, připravte se, teta Bártu, ta malá, jak byla, tak ta stála takhle na sortovní čáře. Tak, dávajte pozor, a její dcera tam prodávala v krámu, a šla se podívat, jak maminka hezky filmuje. A přišla akorát v momentu, kdy maminka v okolí proletěla. Maruška zůstala na ní také koukat, nevěřila svým očím. Babka vlítla na hřbitov, zahodila hůl a penášela nahoru ke kostelu. Říká, stop, stop, stop. A teta Bártu si sedla na nejbližší hrob a říká, ježišmarja, jsem se úplně nějak zadejchala. A už tam byla u ní Mařenka a říká, maminko, vy jste utíkala. A teta Bártu říká, i kouš, tomu ty nerozumíš, to bylo kvůli filmu. Ona, co kvůli filmu, doma to se plazíte po nábytku, hekáte a tohleto, že jo, co krok to prta, tady letíte jak zátopek, i tu hůl se tam zahodila. A teda Bártu říká, protože mě překážela v běhu. Obrovský fór byl, když v roce 90, den po revoluci na jaře, jsme jeli natáčet Slunce seno erotiku do Itálie. Tak ty babky některý, ty zbožní ženy, které teda v životě dál nebyly, než s dákama v Praze v zoologické zahradě. Podívat se, jak vypadá živej slon, a pak se ho nemělo do bílý labutě kupovat záclony a cíchy, znáte to, jo. Pak se jelo taky na Velehrad nebo na Svatou horu na pouť, to bylo všechno. A najednou do ciziny. Ty babky, které nejeli ale, tak z lehké závisí říkají, holka, kam si dala rozum, kam tam jede, ty tě tam zabijou. Tě tam zabijou, někde tam se furt váčí, to ukazují v televizi, furt tam střílí, holka, do tebe se trefí raz, dva, ty neumíš utíkat. No babky psali poslední vůli. a závěti měnili a loučili se s celým světem, protože jeli na smrt, jo, samozřejmě. Teď jsme přijeli do Rakouska, zastavili jsme v nějakém městečku a zrovna u velkého obchodního domu a tam Keliška vešla ve svých krimplenových šatech a s kabelkou Suzexu a zůstala stát, říkala: Ježíš Maria, to je z božího tady. No to není ani možný, žecky? Pojďte se podívat, co tu všecko mají. Krista pána, je tohle to možný? Ježíš, je. Tak tam stáli a to tě obdivovali a pak se otočila na předsedu a říkala: Vidíš, předsedo? To všechno jsme mohli mít, kdyby jsme prohráli válku. No a jeli jsme dál a protože tyhle ty ženy patřily ke zbožným ženám hoštickým, nejenom, že to bylo takový jako BBC místní, že jo, rozumíte, ale třeba já jsem dlouho hrál v Hošticích na varhany a moje babička byla jedna zpěvandule, Konopnice druhá, Keliška třetí a tak dále, takový Black Milk hoštický, rozumíte. A tady tam zpíval, je tohleto a já, když tady mám ty zbožní ženy, takže jim ukážu Vatikán, ať mají radost. Přijeli jsme do Vatikánu a já říkám: podívejte se, půjdeme se podívat, kde bydlí papež. Prosím vás, tady ten kostel za mnou, ta bazilika svatého Petra, je 4x větší jak celý Hoštice. Ne, abyste tam někde lezli a ztratili se tam. Teta, vy jste takový expert, slyšíte mě? Do mě pokoj, furt, prosím tě, co já. Já pan, no, vím, komu to říkám. Přes kostel k voltáři, obejděte si ho a zpátky tudy, zase k těm vratům. Za hodinu se tu sejdeme u těch zlatých velkých vrat. Za hodinu tam všichni byli, Kelišová chyběla. Je pak, kde ta bába zase je? 5 minut, 10 minut. Jo, no, není možný tohleto. Je pak, Krista pána, no, co budeme dělat? Už jsme vybírali takový ty nejvyšší chlapy ze zájezdu, že se pustíme do toho davu, že jo, že ji budeme hledat podle těch bílých krimplenových šatů. Když tu najednou jsme viděli dvě stráže vatikánské gardy, ty pruhovaný, vypadají jak včelka Mája, kdy, tak je. Uprostřed táhnu bábu Kelišovou. A ona ji nadávala do bejku a do kanců. Říkala: Ježi, to jsou bejci, podívejte se, jak mě tady táhnou, jako mrchu mě tady táhnou. Já jsem jim poděkoval, říkala jsem: Teta, kde jste byla, co jste provedla, co jste ukradla, povídejte. Ale, nepadco, aj. No tak kde jste byla, aj. Pak povídala. No, kde jsem byla? Jdu taky tím kostelem, říkala jsem: Ty holka, holka, kdy se sem do smrti ještě podíváš? Nikdá už se sem nepodíváš. A když už jsi tady, tak by si měla tomu papežovi dojít aspoň zamávat. A tak se vydala Keliška zamávat papežovi. Jeba, kam jste šla? No, kam jste šla? Tak jsem to dala doleva, tam byla taková kaple, takový dvířka malý tam byly, já vemu tak kliku, ale ono bylo odemčíno. Tak jdu dál, tam taková chodba tě dlouhá, samý dveře, jsem zaťukala na první, nic, vejdu dovnitř, prázdná cimra velikánská, druhý dveře, taky prázdná cimra velikánská, jeba, teta, těch cimer velikánských je ve Vatikánském paláci 1400. Teď si to vemte, že se tam někde zamotáte, tam vás klepne Pepka a až tam budou za 5 let mít okna, tak tam najdou chcíplou Kelišovou hoštic někde, celou vysušenou. Ježišmarja, ty jsi blbej, to se neviděl, jepa, no, to vidíš, že jo. Co se dělala dál, kam se šla, no kam jsem šla, já jsem se vrátila na tu chodbu a jdu a dělám no a vylezli tyhle ty dva blbouně, vytáhli mě ven. Takže opravdu s tou Kelišovou, to byly radosti, tě řeknu, to bylo něco. Litoval jsem, že mohl natočit ten film o filmu. Během to natáčení, já myslím, že by to možná byla mnohdy větší sranda než vlastní film, protože ta drezura těch starých babiček, to bylo něco. Tedy.
1: No u toho, jak se chovali třeba u toho moře?
0: No samozřejmě, Kelišová zase, jak kdo jiný, že jo. To je historka, kterou velice ráda vyprávěla Helenka Růžičková. Možná, že jste ji uslyšeli do noviny, taky psala v rádiu, ji vyprávěla. Já vám ji řeknu, v životě jsem neviděl tu Helenu se tak smát. Takovým smíchem, já myslím, že opravdu dostala záchvat, že umře na smích. Dělá jenom takhle. Lapala po dechu, tam se svíjela po písku jako tuleň. Co se stalo? My jsme točili v městě Kasino a tam nejblíž na té pláži Milionářské, kde jeden den stál 200 západoněmeckých marek. To bylo asi 7 000 korun tenkrát v té době, v roce 90. Trašlivý peníze, jo. A díky tomu, že jsme měli takový frontšaf s tím panem starostou toho města Kasína, a nám to všechno vyřídili, tak jsme tam mohli točit zadarmo. A točili jsme opravdu od rána do večera v jednom kuse, aby jsme to všechno natočili, neboť na celý natáčení jsme měli a na celý cestu tam i zpátky jsme měli v podstatě asi 8 dní. Takže jsme točili. A teďkon vám tam přijížděli kolem té 10:30 ty limuzíny s těma milionářema a milionářskama. Vystupovali z těch aut, takový ty hubený, vychrtlí. Ale já říká, koukej na ní, podívej se, jaký koukají ty zuby z huby. Z hladu se jí tam nevejdou, ty na ní podívej. A teď ty báby tam uléhali na ty lehátka, ty plážoví chlapci tam oni obskakovali, deštníček napravo, deštníček nalevo víc a takhle slunečníček a osušku a bába se natírala krémem faktor 48, aby se náhodou nespálila, byla taková lehce dozelená, rozumíte tomu, jo? A teď vyšla ta Helena Růžičková ve dvoudínej plavkách kabiny, o váze asi 202 kilo nebo kolik měla, teď všichni stuhli, zůstali na ní zjedat jak na přízrak. A říkali, Jezus Maria und Josef, Jezus Maria und Josef, rozumíte, a chytali se dámy za svou plochou hruď. No a teď se stalo to, že vyšel ještě Jirka z druhé kabiny, její syn, ten je asi 240 kilo, rozumíte tomu, v Bermudách, oni myslí, že vylez kraken z moře nebo co. A teďko vzali ty fotoaparáty a chtěli si je fotit a Helena hned udělala pózu takhle. A takhle, jo, prostě jako modelka, tak se tam fotografovali, pak taky držela s Jirkou okolo ramen, usmívala se na ně, říkala, jen si vyfoťte, dva spokojený socialistický občany, vy hladoví, vychrtlí, kapitalistický žebráci, vadíte na nás. No nic, tak se tam fotili, potom Jirka schodil ty bermudy, měl pod tím plavky samozřejmě, a šel se vykoupat do moře. A ta Helena tak stála vedle těch bermud, koukala na to moře a najednou, kde se vzali, tu se vzali, přiběhli dva malí chlapečkové, milionářský, tak 4-5 let, ty se zarazili, koukali, co to leží tam na tom písku, takhle obcházeli kolem dokola, mysleli si náhodou nějaký balón neprask a nespad dolů. A ta Helena říkala, no co koukáš? Šup, udělej si z toho prolídačku, no. A točíme. A oni s náma velice spolupracovali, ty lidi, co se tam jako opalovali a co tam byli za turisty. A udělali jsme malinkou, tak 20-minutovou pauzu v poledne, aby jsme se mohli najíst a zároveň se osvěžit v moři. Moře bylo teplé, čisté, chceme se koupat a říkáme, teta, Kelišovej, pojďte se smočit taky, je to teplý. A do mě pokoj, prosím tě, nějaký žralok by tam ještě kousne, to víš, že jo. Jeba, no, samozřejmě, no. Všichni žraloci připravovali, aby si kousli do Kelišový z hoště, to víte, že jo. No, tak ta Kelišová teda se šla taky převlíz, vylezla ve dvoudílnej plavkách, taky stůzek suměla, neopomněla podotknout. A také vám šla už k tomu, říká, pojď sem, pojď mě podržet, abych tam náhodou ne to. Tak jsme jim drželi a najednou před ní také prošli dva černoši. Se na ní také podívala, vrátila, sedla si tam. Jeba, co je? A, prosím tě. Každý tam vleze, ještě vstavnou nějaké AIDS, to víš, že? Jeba, teta, jaká vy jste rasistka, to je strašný teda, toho se vyspovídáte. No, nakonec se nechala ukecat, vlezla do moře. Líbilo se jí, to říká, ježiš, to je teplý, halejte, jak mi to nadnáší, jak mi to houpá tady, ježiš, to je fajn, ženský, otočila se ženským, který sáli na břehu, konopnice a spol. Pojďte se smočit, holky, hale, je, to je fajn, halejte. A jak na ně takhle volala a otočila se zády k moři, zapomněla na vlnu, která se veliká, převeliká blížila ze zadu. A já se takhle otočil a už jsem viděl jenom ten moment, jak ta vlna se takhle zvyhá na tou Kelišovou. A tam se jel, teta! A už to zmizelo. Zmizela Keliška ve vlně. Jsem jenom viděl z té pěny tady nožička, tady ručička. Tak se tam honem letěl a říkal se, teď máme rozlámanou herečku tady někde, jo. Vlna jí vyplivala na břeh, ta tam ležela jak tuleň a říkala, zuby, já nemám zuby. Ve mně by se byl krve nedořezal, protože to se není pravda. My to tady máme na týden a teďkon herečka ztratí zuby. Ježišmarja, teda já vás snad zabiju, to se jenom mohla přišroubovat pořádně. Zuby. Teď mi řekněte, kde, v jaké cizině kapitalistické vám někdo honem udělá náhradní zuby a kdo to zaplatí? Opravdu teda mě úplně bylo mdlo z toho. Tak jsme honem letěli, honem tam lítali kolem, hledali jsme ve vodě zuby. A teď ti dámy, ty milionářky se takhle styčili na těch lehátkách a říkali, vás jste los, co se to děje? Říkali, ne nic, jenom zub. Čelisti, jako no. Celý se starý Kelišový z hoště hledáme, víte? Teď hledáme a ty, a to víte, tam ten písek, ten to hned vířil. Ivano, toto je konec, Ježišmarja. A když jsme tam všichni se běhli a tohleto vináky pomáhali a měli jsme ve štábu takového staršího technika od kamery a to byla taková veselá kopa, Toníček a taky hledal, takhle se na nás podíval, zasehnul, vyndá si svoje horní zuby a takhle zase říká, Ježíš, tady kde jsou, Bařenko, hale, tady kde jsou, na, tu máš. Takhle ji podává, ona tak na něj vděčně kouká, říká, děkuji tě, Toničku, ty jsi hodnej, ty jsi tak hodnej, takhle se takhle na ty hudy. Je, děkuji tě, na 100 000 korun. Ježíš, pane, ale tohle to nejsou moje zuby, tohle to. A hodila je zpátky do moře.
1: Počpomenu ještě na některý ty, já nevím, na faráře Otíka, o Cecilce jsme vůbec nemluvili.
0: Farář Otík, Luděk Kopřiva, byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku, natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod Lipami, před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, s tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jede ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to? Já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A teďko vám ty lidi stuhli. Protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, ne. Já se moc omlouvám, nezlobte se. Já jsem sice farář, ale filmový. My tady na faře natáčíme Slunce seno. Pan farář Martin už na vás čeká v zákristy. No tak jsme tomu všichni smáli. No vidíte, a dneska má Vojtíšek, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
1: Já jsem říkal, že vlastně spousta lidí pomřelo, co hráli v tom filmu, ale teď jsem si uvědomil, tam právě byla taky jedna osoba, kterou ty si předčasně pohřbil.
0: Jo, Cecilka, ano. Já nevím, jak to přišlo, já jsem potkal jednou v Praze kolegu lékaře, který mi říkal, že asi před půl rokem nebo před čtvrtě rokem vypisoval úmrtní list nějaké staré 90-leté paní, která mě prý měla hrát v těch Sluncích senách. Já nevíš, jak se jmenovala, nebyla to paní Vlková, protože všechny ty babky už v podstatě byly po smrti. Říkal, ježiš, já už nevím, já se nepamatuju, ale prý tě hrála ve filmu. No a já pak nějak byl v nějakém pořadu televizním a řekl jsem, že Cecilka je po smrti. Panečku, na 3 dny přišel dopis od její snachy. Vážený a milý pane režisére, chtěl bych vám říct, že naše maminka je stále ještě naživu a těší se dobrému zdraví. Je v domově s pečovatelskou službou, Kubíková 11, Praha, Ďáblice. Je pan Ježišmarja, to je průšvih tohleto. Chudák Cecilka, Krista pána. Tak jsem koupil obrovský puget a jel jsem tam. Tam přijedu, tam sestřička na vrátnici, říká, je, pane režisére, dobrý den, jdete za Cecilkou, že jo, no, je pano, jdu. Já jsem jí pochoval. Říká, já vím. Říká, tak já jdu zase vyhrabat někam. No, říká, no, tak jděte nahoru do prvního poschodí a hned první dveře, vpravo, koupelna je v koupelně. A počkejte, prosím vás, já přece nemůžu jít za dámou do koupelny, to se nehodí, ale jen běžte. Tak jsem šel, začukám. Ozvalo se, otevřu. Na lavičce mezi vanou a pračkou pod otevřeným okénkem seděla Cecilka a kouřila. Zdenečku, volala já, Ježišmarja, Cecilko, Krista pána a zase s cigaretou. On říkal, no co? Já už kouřím od 14 a teď 14 dní před smrtí přece nepřestanu, že jo? Jepa, Cecilko, to je hrozný s těma cigaretama. A proč kouříte tady? Ona říká, tady se vůbec nesmí kouřit z baráku. To jdou po mně jako gestapo. No, my můžeme kouřit jenom venku, že je hezký počasí, ale dneska tam je takový studený luft, tam mě vždycky sestřička trčí sem, odevře to okýnko a tady já se můžu zakouřit. A jak by to vyprávěla a já nechala otevřený dveře na chodbu, tak kde se vzala, tu se vzala, přišourala se nějaká 94-letá babka o dvou holích, koukala na mě a říká, ona nás tady furt zlobí, Vlková. Nepa, jakž to, prosím, a to není možný. Jo, chodí tady po baráku, všude rozhazuje vajkly. Ta Cecilka, jak takhle seděla, kouká na ní a říká, ty je nezbíráš, tak ho budrž.
1: Ale co ty a dieta? Je to blbost úplná, nebo?
0: To je úplná blbost.
1: Jo.
0: Když se na mě podíváte, vypadám jako člověk, který drží dietu.